0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kdo si v nejbližších týdnech vezme hypotéku, zaplatí výrazně víc. Domácnost s úvěrem 3,5 milionu korun na 25 let musí počítat se splátkami o 22 tisíc korun ročně vyššími než ti, kdo si půjčku vzali v březnu, kdy zaútočili USA na Irán. Válka zdražuje ropu a tlačí vzhůru inflaci. Ceny hypotéky proto rostou už 7. měsíc v řadě. Od března poskočily téměř o 1% bod. Část vakcín proti chřipce letos dorazí do Česka se zpožděním. Výrobci potřebovali více času na úpravu očkovacích látek kvůli aktuálním variantám viru. V ordinacích je nyní přes 500 000 dávek, další dodávky mají dorazit během října a začátkem listopadu. Celkově je letos objednáno zhruba o 15% více vakcín než loni. Podle epidemiologů navíc letos chřipková sezóna nastoupí o něco později. A pojďme také na fotbal. Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenera Santiho Denny ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přijel Chorvatsko 7-0, nestačil a prohrál 0-3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord golmana Shiltona, 125 zápasů za anglickou reprezentaci. Za níž dal už 91 gólů. Přičemž se Česku v úterý hned dva. Tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Konečná podoba nového ceníku poplatků na pražském letišti Václava Havla by měla být zveřejněna v listopadu, nejpozději v prosinci. Předcházet tomu budou konzultace s leteckými společnostmi. Letiště plánuje zvýšit poplatek za letištního cestujícího na 723 korun. Ostatní poplatky mají zůstat bez větších změn. Nový ceník by měl platit od 28. března příštího roku. Ráno mlhy nebo nízká oblačnost, teploty kolem 8 stupňů, okrajových částech metropole chladí. Jinak polojasno, skoro jasno, 20 až 22 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
5: Snídaně šampionů. A my vám přejeme krásné středeční ráno, posloucháte Snídaní šampionů Hit Radio, 6 hodin, 3 minuty, jsem tady já, Michal, ahoj, a taky Filip, čau.
6: Ahoj.
5: Jasmin pravděpodobně dorazí, takže zatím pánská jízda, nicméně, kdo dneska dorazí určitě, bude Marek ztracený po 8 hodině, tak to si myslím, že je důvod, proč s námi být. Imagine Dragons, tím začíná středeční snídaně, hezké ráno. Hit Radio.

0: Next to me, tohle jsou Imagine Dragons, Hit Radio v 6.07. A mě by zajímalo, jestli jste se taky ráno nemohli vykopat z postele. Filipe, čověče, nevím, jak u vás, jak u tebe doma, ale já jsem odmačkal asi 4 budíky a teprve pak jsem vylez, mě se vůbec teda jako nechtělo.
1: No, já jsem si dal taky předsevzetí, že maximálně 2 a dneska to padlo až na 3, takže taky jsem to porušil. Aha. A už začínám přemýšlet právě o nějakém návyku, který by mi jako zamezil v tomto vůbec odmáčknout.
0: No, víš, co nejhorší, ono, já jsem byl teda už zhůru na ty poslední 2 budíky a ono mi to začalo zvonit vždycky v ruce a říkám si, tyjo, tak to je jako takový neohleduplný oproti teda mojí přítelkyni. Toto teda nevzbudilo, jo, ale taky jsem si říkal, jako, jak to udělat, abys vstal na ten první budík, protože já to absolutně jako nezvládám.
1: No tak za mě je to jednoduchý a zároveň složitý, už jsem to chtěl zkusit několikrát, nestalo se. Přátelé, základ je ten budík dát někam, kde vás to donutí, že musíte z té postele prostě se postavit na nohy a dojít tam. Ideálně pár kroků, třeba 3-4, záleží, jak máte velkou ložnici.
0: No tak to ne.
1: Z logiky věci, Michale, si myslím, že potom už prostě se spíš donutí, že už se jdeš rovnou vyčistit zuby, vysprchovat se, než se tam vrátit a říct, odložím o 10 minut, tak a jdu si lehnout zase.
0: Já si pamatuju, že byly snad nějaký i budíky, kdy jsi musel vypočítat nějaký příklad, jo.
1: Jo, takhle, to asi existuje.
0: Takhle po ránu. A to jako nedovedu si představit, že bych pro ten budík musel někam jít, anebo že bych musel ráno něco počítat. No nicméně, naše ráno bylo teda takové, nemohli jsme se vyhrabat z postele,
1: je to
0: by se říct.
1: Je to tak.
0: Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás sledíte, jestli to máte stejně a kolikrát jste odložili budík na telefonu, případně teda, jestli vstáváte na první nášlap, jo. Dejte nám vědět, za malou chvíli začíná minuta šampionu, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a přesně, kolikrát jste ten budík na telefonu odložili. To nás zajímá, jestli v tom jsme stejně. Kateřina Marie Tichá, Plamen, 6 hodin, 9 minut, středeční Hit Radio. Dobré ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio a Plamen v 6 hodin 12 minut a startuje minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik budíků jste dneska ráno odložili. Tak pojďme na to teď. Honza Broumov, dneska jsem odkládal budík asi 13krát, tudíž už teď nestíhám do práce a bude zpoždění.
1: Pája Štětí, dobré ráno, mám 3 budíky a všechny minimálně jednou odložím.
0: Martin Klatovi, na první zazvonění.
1: Bob Podbořany, budík mám u hlavy a občas stanu ještě před zvoněním nebo hned na první vstávání ve 4.
0: Petr Jaroměř, vstávám vždy na ten třetí a pak mám ještě pro sichr 2 budíky, kdyby náhodou.
1: Verča Dobronice, mám to tak, že budík si dám na druhou stranu ložnice a i přesto, že pro ně musím stávat, tak odkládám asi 5krát, protože si s tím telefonem zase zpátky lehnu.
0: Kamila Vlašim, já ho posunula dneska zcela výjimečně jenom jednou, vstávala jsem ve 3:59.
1: Nikola Plzeň, telefon mám na parapetu okna, bych musela vstát, ale dnes jsem se stejně vrátila do peřin.
0: Iva Praha, vstávám nahned ve 4:30, jsem raní ptáče. Děkujeme za vaše zprávy, no a vy, kdo nejste s ránem kámoši, tak snad vás proberou další songy, tohle by mohlo určitě. Kato a John, Turn the Lights Off. Staví se taky Shawn Mendes, tady na Hit Radio 6 hodin, 13 minut, hezké ráno šampioni.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio a Shawn Mendes. Krásné středeční ráno, dámy a pánové, je to tady, poslední metry kampaně, ještě pár letáčků, tašek a koblih. A je odvoleno, blíží se komunální volby, teďka o víkendu, pátek, sobota, a taky vlastně konec období, kdy nás někdo bude přemlouvat, abychom mu hodili hlas. A ptáme se, jdete k volbám, přesvědčil vás někdo, tak to můžete odpovědět sami pro sebe. A já si říkám, jak dlouho pak bude trvat, než se Česká republika vrátí zase do normálu. A zmizí všechny ty billboardy, jak to vlastně vůbec může dlouho ještě viset?
1: No, mně se hlavně líbí, jak se podíváš všude okolo sebe, rozumíš, vidíš většinou ten velký úsměv. Aha. A teď ty sliby, že jo, prostě žádné kolony v Praze nebo žádné kolony ve vašem městě, v Brně, taky vím, že to hodně řeší tu dopravu. A tak mě napadla jedna taková věc pro pobavení jako vás zase v hlavě, nám to asi úplně tolik nepište, ale kdybyste třeba mohli jednoho libovolného politika poslat jako za trest hned zítra v 6 ráno na tu nejdelší a nejplnější kolonu ve vašem městě, koho byste tam uvěznili? V hlavě si to představte a myslím si, že vás to pobaví, jak tam stojí troubí a řekne si aha, aha.
0: Takhle určitě, vy kdo nás posloucháte, tak třeba teď, kdo jste v autě, jo, tak určitě máte na dohled nějaký billboard, který možná musí být teďka osvětlený, protože je ještě tma. A někdo se na vás jako směje a prosí vás o hlas. Já teda osobně mám takový jako oblíbence, než bych je šel volit, ale spíš oblíbenec lomeno bizár, jak tam jako stojí teďka ta ruka na hrudi, anebo teďka ty ruce takhle prostě, jo, a teďka ty gesta. A člověče, pak mám jako takový oblíbený, takový jako obyčejný. Jo, že jsou vyfocený, tak jako, že mi to přijde, že je vyfotil někdo v kanceláři na telefon, že to není takový vyumělkovaný. Jo, takže já spíš jako na tu kampaně koukám takhle, že mi to jako baví. Tak volby, pátek a sobota, pokud vyrážíte, tak už asi máte nějakého svého favorita. A favorit bude i tady u nás na Hit Radio, Indila, tak tý bych dal svůj hlas rozhodně. Dernier Dance, taky Kygo, Zack Abel a přehodíme i dopravu. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D10 na 8,5 kilometru směrem na Prahu stojí odstavené osobní auto. Dejte pozor, no a na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici u křižovatky s Fígnerovou je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici, rozhodně tam zpomalte.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
0: Hit Radio City.

0: Radio City.
1: I took the long road across the ocean.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. S vámi Michal a Filip. A Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. João Mário Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks jsou v současnosti dva nejstarší muži světa a navíc se narodili přesně rok po sobě. Společné narozeniny proto mimo jiné oslavili i tím, že si vzájemně popřáli. Starší z nich, tedy Brazilec, oslavil už 114. narozeniny. 8 let unikal spravedlnosti v Turecku odsouzený zloděj tím, že se převlékal za ženu a používal identitu své sestry, zatímco úřady jej vedly jako pohřešovanou osobu. Nedávno ho ale policisté po delším sledování dopadli a dostal ještě vyšší trest. No a nevšední souboj mezi uprchlým ptákem Emu a nejmenovaným mužem se odehrál na venkovské silnici v jihozápadní Anglii. Scéna, kterou zachytil na video náhodný řidič ze svého auta, se stala hitem na sociálních sítích. Já jsem to video teď viděl a opravdu Emu to je teda ale obrovský zvíře.
0: Jsme na to koukali, hlavně celé tady té scéně přihlížela spoza brány taky alpaka. Jo, a ona mi tam přišla jako takový ten soused za záclonou, který tam jako stojí a říká si, hele, já do toho nechci kecat, ale tohle fakt nedopadne dobře. Tak jak to dopadlo? Emu vyhrál.
2: Emu vyhrál a je to tedy, přátelé, pták, který až 50 kilo může vážit a 190 cm měřit. To je neuvěřitelné.
0: Pokud nevíte, jak vypadá Emu, je to taková přerostlá slepice. Dalo by se říct.
2: Takový pštrosík větší.
0: No, něco takovýho. Beautiful Day, YouTubečka, další muzika pro vás. Tohle je Hit Radio 6:34, hezké ráno.

0: malou chvíli 6:45, dáváte si středeční Hit Radio, dobré ránko. Filip mi tady vyprávěl příběh asi 2 minuty zpátky a já jsem myslel, že to je příběh někde ze zahraničí, tak se ho ptám znova, jakože cože? A říkáme o tom, že jeho známý mu utek had, jestli to vyprávím správně.
1: Ano, ano.
0: No ale kde mu utek?
1: No v autě. V autě mu utek, on ho někam převážel, protože oni mají přátelé toho hada jako opravdu jako pejska domů. Oni se ho vytáhnou z terárka, dává storička na Instagram, jak i jeho syn se s ním mazlí, takže mají ho jako ochočenýho, ale včera to ochočení jaksi nefungovalo. Normálně ten had utekl v autě, zalezl nějakou škvírou do palubky a on normálně musel jít do autorizovaného servisu, dával z toho storička na Instagram, ty museli rozebrat celou palubní desku, aby toho hada dostali ven.
0: No, v části tohle příběhu, když mi Filip říká, že to bylo na storičkách, říkám, aha, tak to musím vidět, tak mi to ukazuje. A mám opravdu, tam ten had koukal z toho, z podvolantu, vlastně z té části, to už asi vyndávali.
1: To už ho vyndávali, navíc ten had má jako žlutou barvu, takže opravdu výrazně, tak by si řekl, kam se tak může ztratit v tom autě a opravdu tam zales a nechtěl ven.
0: No ale teďka mi řekni, tak oni s tím měli teda do autorizovaného servisu a tak ten had asi není rovatý, ne? Protože já třeba dělat v autorizovaném servisu, tak kdyby mi někdo řekl, prosím vás, já mám takový problém a teďka čeká, že ti řeknou, no třeba mě tam zapadlo a teďka, no něco, nějaká blbost, tak to chce vyndat, ale jako nečeká, že ti řeknou, že tam je had.
1: Hele, podle mě to bude jenom škrtič.
0: Jenom. Je takhle, do palubky zapadla kreditka, jo, já jí měl položenou na středovém tunelu, zabrzdil jsem a vletěla dovnitř, nevím jak, a pořád tam je nějakým způsobem. No,
1: pořád tam je, takže mě platíš autem, že...
0: Pořád tam je, já vždycky
1: říkám... Třeba v Mekáči přiložej terminál k autu, prostě.
0: No jasně, jenom do Teska jedu, ke kase, že jo, vždycky, a bezkontaktně a autem tam. Tak by nás zajímalo teda, co vám, kdy zapadlo do auta, že jste to už nemohli vyndat, protože určitě se vám něco podobného stalo, možná třeba máte příběhy s hadem, jo, co my víme.
1: Já mám ještě takhle, mi tam zapadl vlastně k čelnímu sklu ten lísteček v obchoďáku a jestli víte, tam je vždycky napsaný při ztrátě poplatek 1000 korun, takže já opravdu jsem to nemohl, já věděl, že tam je, nemohl jsem to vydat, jen jsem prosit opravdu na tu recepci nebo ostrahu a pán řekl, lístek nemáte, 1000 korun, takže litr mě to stálo.
0: Jako když něco zapadne do palubky, blbý, ale když něco zapadne do středového tunelu, taky blbý, protože ten, co schvátí, už nenavrátí, ale nějak se to jako třeba ještě, je tam šance. Tak nám dejte vědět 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme rádi. Nebo nám to pinkněte SMS-kou, vrátíme se k tomu a hledáme ty nejbizarnější příběhy, co vám kdy zapadlo do auta a už jste to prostě nemohli za boha vyndat. Eva Farna za chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
2: Domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na D8 na 5,5 kilometru směrem na Prahu se srazila dvě nákladní auta, kolona se zatím netvoří. No a na Praze východ v Přesleticích ve Vinořské ulici je silnice uzavřená, rozhodně jeďte i nudy a v hustém provozu počítejte se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Tohle je středeční hit rádio, dobré ráno. Mince, klíče, hranolky, naušnice, takhle mezi sedačkou a tunelem v autě, středovým tunelem, existuje podle mě paralelní vesmír. A ještě horší místo, kam může v autě něco zapadnout, je pravděpodobně palubní deska. Filip, připomenu, přišel s příběhem jeho známého, který musel jet včera do autorizovaného servisu, aby mu rozebrali celou palubku a vyndali mu hada.
1: No,
0: zimoutek.
1: Vydali mu hadat, dokonce k tomu samozřejmě asi s nadsázkou psal, všechno je OK, ale bude mě to asi stát měsíční plat.
0: To je geniální, geniální. No, ptali jsme se vás, co vám kdy v autě zapadlo, tak píše třeba Luce, dobré ráno, mě zapadlo sluchátko do ucha k mobilu a už nešlo vyndat. Nevíme kam, ale pravděpodobně na místo, kde to opravdu nešlo už vyndat ven. Taky píše Romana, ahoj, zapadla mi lžička mezi volant, zatím se nikam nezasekla. Taky slušný. Simča píše, ahoj, jak jste říkali o hadovi v autě, tak to mě pobavilo, děkuji. Mně se jednou stalo, že jsem vezla myši pro své hady a ty potvory se nějak prokousaly z krabičky ven a všechny čtyři utekly, no a kaminam než do vzduchotechniky, takže já zapla horké topení na plné pecky, abych je nějak vyhnala ven. Naštěstí se to povedlo, ale byla to taky komedie. Zdraví Simča. Taky máme zprávu od Jany. Já si takhle jednou měnila do telefonu novou simkartu v autě a ručičky, negramotky, no a simkarta spadla. Za boha se mi nemohla najít, takže jsem musela do Českých Budějic, protože u nás pobočka z Vodafonu nebyla. Tam mi dali novou a jela jsem domů do Jindřichova Hradce. No a za měsíc, když jsem vysávala auto, se mi objevila zapadlou za koberečkem, ale když se mi hledala, nebyla prostě k nalezení. Hezký den, ne. No tak samozřejmě, když to potřebuješ najít, tak to nenajdeš a pak, když už to nepotřebuješ, tak to na tebe vyskočí. Tak máme tady taky hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. No mně se přesně tohleto stalo právě s hadem, ale byla to jenom užovka. Vezli jsme rybičky pod čerpadlem a na vzduch se schovala užovka. V okamžiku, kdy jsme nadzvedli čerpadlo, tak se užovka odplazila pod zadní sedadla. Hledali jsme úplně všude, nenašli jsme ji, dojeli jsme domů, zase jsme prolezli celý auto, kde to dalo, nenašli jsme ji. Skončilo to tak, že jsme nedávno prodávali auto a nevíme, jestli náhodou někde v tom autě ten nový majitel nenajde suchou užovku.
1: Tak ještě, že suchou.
0: Ještě, že suchou. Tak děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, to nás pobavilo. Takhle, pojďme si říct, že některé věci v autě prostě nestratíte. Oni jen změní majitele. Za chvíli 7 hodin a zprávy s Filipem.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Následně středeční ráno, minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Zářijová cena nafty atakovala hranici 50 korun za litr. Ten přitom stál před rokem zhruba 33 korun. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychle zdražují i nemovitosti, byty, domy i pozemky. Naopak potraviny v září stále ještě zlevňovaly, což pomohlo inflaci zpomalit. Podle odborníků se však tento trend může otočit. Salmonelóza dál trápí především děti z pražského újezdu nad Lesy. Podle hygieniku je aktuálně nemocných necelých 500 lidí, 99 z nich muselo do nemocnice. Některým pacientům se zdravotní stav po zlepšení znovu zhoršil a museli být hospitalizováni opakovaně. Příčinou nákazy je podle dosavadních zjištění jídlo ze školní jídelny, při jehož přípravě byla použita nedostatečně tepelně upravená a prošlá vejce. Šetření případu zatím dál pokračuje. A pojďme také na sport. Fotbalisté Španělska v české skupině Ligy národů otočili zápas v Chorvatsku a zvítězili 2-1 díky dvěma gólům střídajícího Mikela Merina. Záložník Arsenalu, který občas nastupuje i v útoku, se po zápase proti Česku trefil ve druhém utkání po sobě a potvrdil roli gólového žolíka ze světového šampionátu. Na němž rozhodl souboje vyřazovací fáze s Portugalskem a Belgií krátce po příchodu na hřiště. Španělé tedy včera prodloužili sérii bez porážky v základní hrací době či prodloužení už na 42 zápasů a zajistili si čtvrtfinále. Opakuji také, že Češi bohužel v Anglii prohráli včera 0-3. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Jiráskovo náměstí u tančícího domu projde úpravami. Magistrát plánuje opravu fontány, přesunutí pomníku spisovatele Alojze Jiráska nebo vydláždění prostoru, kde je trávník trvale poničen turisty. Úpravy za zhruba 35 milionů korun mají vycházet ze studie z roku 2022. Město by je chtělo uskutečnit v horizontu 2 let. Kránu mlhy nebo nízká oblačnost, teploty kolem 7 stupňů, v průběhu odpoledne pak polojasno, skoro jasno. Maximální teploty 20 až 22 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr. Z Metropole Lucie Daňková.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
0: Snídaně šampionů. 7 hodin, 3 minuty k tomu, přejeme vám krásné ránko, dáváte si snídaní šampionů. Trošku nám to tady odpadává, fílo. Jsme tady sami ve dvou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, mě taky není nejlíp, tak zítra to zvládneš?
1: Hele, já to vezmu sám, když někdo přijde ovládat ten váš letecký kokpit pultík, který máte před sebou, tak asi to vemu na sebe klidně.
0: Ale ono to jde všechno na dálku dneska už.
1: To je posun tady stejně,
0: hele. Ty technologie. Tak zatím tady jsme naživo, alespoň my dva. Ava Max, So Am I, tím začíná další hodina, tak dobré ráno, šampioni.

0: Guetta, tedy Swims, taky Tones and I. Tohle je Hit Radio. A Gone, Gone, Gone. Krásné ráno v 7 hodin 10 minut. Jak moc vám věří rodiče? Podporují vás v tom, co chcete dělat? Takhle, známe nejbohatší lidi světa, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, a co mě teda osobně baví, je začátek Amazonu. Proč se bavíme o těch rodičích? Protože Jeff Bezos přišel za rodiči a řekl jim něco ve stylu, mám nápad, dejte mi $250,000 a je teda dost možný, že o ty peníze přijdete, ale rodiče řekli, dobře, synku. A voilà, Bezos je aktuálně druhým nejbohatším člověkem planety. Tomu říkám, to je rodičovská důvěra.
1: No, hlavně spíš jako toho člověka, co ty peníze schrábnul, že jo? Hmm. Já jsem ti vyprávěl teď příběh, tak nevím, jestli ho mám říct.
0: Já bych ho řekl, ale zkrať to, ale řekni ho, protože to je geniální. Protože to by taky věřili rodiče, ale ty jsi to trošku prokaučoval.
1: Takhle, mohli mít pěkný život, já to zkrátím. Před zhruba 15 rokama jsem se objevil v takové skupině, který mi nabídli, postavíme ti počítač, který bude těžit bitcoiny. Zkrátím to úplně nakonec. Skončilo to tak, že elektřina stála víc než ty vytěžený bitcoiny, protože jeden bitcoin tehdy stál 500 korun. No tak já neměl peníze, měl jsem na to půjčeno od rodičů s asi 70 000, tak jsem řekl, prodám počítač a všechny bitcoiny. Takže přátelé, když budete mít dneska špatný den, vzpomeňte si, že Filip z Hitradia prodal 80 bitcoinů za 40 000 korun.
0: To je skvělý.
1: Ptáte se, kolik je bitcoin dneska, kolem 2 milionů, a možná se ptáte, nechal sis ty pako aspoň jeden?
0: Nenechal.
1: Ne. Sedím tady v rádiu a jak ty si, Michale, říkal, možná bych tady nebyl, takže to by byla škoda zase jako pro mě, samozřejmě,
0: no, jasně,
1: ne pro vás.
0: Možná vy, kdo nás posloucháte, taky máte takový příběh. Já jsem z třídy ajťáků a vlastně, když to začínalo bitcoiny, tak kamarád mi říká, hele, a už jsem tady vyprávěl, vlastně si vzpomínám, on mi říká, hele, bitcoiny, to stojí prostě, hele, $0,5 prostě, tak on nakoupil. Nikdo jiný nenakoupil.
1: A nechal
0: se. On se má dobře. Nikdo jiný se dobře nemá. Takže si říkám, že prostě když přijde něco novýho, takže je možná dobrý tu příležitost chytit za pačesy a využít to, no. Hele, ale zase máme práci snů, já jsem spokojený.
1: Přesně tak.
0: Já jsem spokojený.
1: Rodiče mohli mít bazén, ale co?
0: Přesně. Miraj, vedle tebe usínám, pro vás, kdo nás ladíte, 7 hodin, 12 minut, krásné ráno z Hit Rádia.

0: 4 minuty k tomu, tohle je středeční rádio snídaně šampionů. ChatGPT v Evropě bude svoje texty neviditelně podepisovat. Nebude to žádný, že by nakonec textu, vygenerovaného textu napsal s pozdravem robot, ale do způsobu, jak vybírá slova, schová nějakou stopu, takže text bude vypadat sice normálně, ale technicky bude mít něco jako digitální otisk prstu, že bude poznat, že to psala AI.
1: No teď je otázka, jestli to běžný člověk s běžnou inteligencí, jako jsme třeba my dva, dokáže rozpoznat.
0: No, já si myslím, že ty texty, které generuje AI, jsou tak blbý, že to poznat je, jo, ale do jsem já, abych to soudil, jo. Nicméně mi to přijde, že to je něco jako, když, nevím, opisuješ domácí úkol, ale spolužák ti do něj neviditelným ingoustem napíše, dělal jsem to já. Tak takhle nějak to má fungovat, ale já si říkám, že to vlastně není žádná novinka, protože tiskárny tohle dělají už dávno. Jo. Viděl jsi?
1: Ne.
0: No totiž některé laserovky na papír vytisknou skoro neviditelné žluté tečky, podle kterých jde poznat, z jaký tiskárny ten dokument vylez. Takže už ani papír není anonymní, jo? Je tam sériový číslo tiskárny, datum, čas tisku, to všechno jde dohledat prostě z pitomýho papíru.
1: A proč to tam je v těch tiskárnách? Myslíš třeba kvůli dohledání nějakých dokumentů?
0: Asi.
1: Třeba při trestní činnosti.
0: Asi. Já když jsem to četl, je to pár let zpátky, tak si říkám, taky mi to překvapilo, říkám, to není možný. Takže i papír není anonymní. Prostě ví o nás všechno, velký brácha všude. Velký zjištění. Michal Schulte a Rehab Better Me. Tohle nesložila, doufám teda, žádná umělá inteligence. A taky se staví Nico Santos a přihodíme aktuální dopravu. Tak hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na příjezdu do Prahy po dálnici D1 za sjezdem na průhonice na 5. kilometru směrem od Brna došlo k nehodě, kolona popojíždí od 6. kilometru a bude narůstat. No a v Praze v Plzeňské ulici směrem do centra u nájezdu na Bucharovu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio

0: Tohle jsou hity Nico Santos, Human Being, 7.31. Dáváte si středeční hit rádio Snídaní šampionů. Dnes s vámi Michal a Filip. Ahoj, hezký ráno. Za chvíli rychlá pětka, o co soutěžíme, o co soutěžíte, to řekneme. Teď Filip a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: No tady budou jako odměnou tři zprávy. 67-letý Buzz Eckers z amerického státu Michigan miluje psaní dopisů. Společně se svou dcerou tak rozjeli iniciativu, kdy úplně cizím lidem píšejí dopisy, v nich se snaží nahradit jim otce. Zájem je obrovský a tak se k ním již přidalo i několik v uvozovkách otců. Neskutečné štěstí měla žena z britského Devonu. Na zahradě našla svůj snubní prsten, který ztratila před 50 lety, když plela záhon. Šperk objevil její vnuk pomocí detektoru kovu jen pár centimetrů pod povrchem. I po půl století v hlíně vypadá prsten po vyčištění jako nový a majitelce stále perfektně sedí. No a jen na chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu, poté co si ho vyzvedl v prodejně, pouhých 15 minut poté, tak ho přistihli četníci při velkém překročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičského průkazu, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Takže 15-minutová radost, no, ač teda nechci obhajovat rychlou jízdu, tak jako toho borce vlastně na druhou stranu chápu.
2: Chtěl si to zkusit,
0: no, ale já mám teda ještě lepší příběh kamaráda, který si jel vyzvednout novou motorku. Odjíždí a ještě než odjíždí, tak mu říká ten z toho salonu, opatrně, má to sílu, tak ať za to nevezmete. Tak za to samozřejmě vzal, ale vykrosil se přímo před tím salonem, takže tu motorku tam zrovna nechal na servis.
2: Jo. Tak to je krásný.
0: Takže ten to nastartoval, ujel psám metr a konec.
2: Pane bože.
0: Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio 7.35, dobré ráno šampioni. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotheka. Více jak 3000 titulů, takže určitě si něco vyberete. No a s námi ve vysílání je Ondra Velký. Ondro, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky ahoj. Ondra Menší. Ahoj, Ondro.
3: Čau.
0: A Áňa Nejmenší. Ahoj, Áňo.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Takže dneska to bude rodinná jízda. Tak co, jste připravený na 5 otázek?
4: Jo.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Které 3 věci můžete najít v čekárně u lékaře?
4: Léky.
0: Lékařku. A časopisy, ne? Třeba taky.
4: No, to taky.
0: No, taky, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik nohou má krokodýl?
4: 4.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Při jaké teplotě začne voda mrznout?
4: 0.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je tučňák pták, ano nebo ne?
4: Jo.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Který smysl používáme při poslechu audioknihy?
4: Uši.
0: A smysl?
4: Sluch.
0: No jasně. Ale Áňa to zachránila. Rodinko, vy jste parádní. Tak je to
2: no,
0: vaše?
2: Ani mě nepotřebovali.
0: Přesně. Táta jenom řídil. Táta to jenom řídil, jo, a děti odpovídali.
2: Tak, tak.
0: Tak, tak. Tak Ondro, Áňo, jak se těšíte? Jedete do školy nebo do školky?
4: Do školy.
0: No jo, ježiš, pardon, to jsem taky mohl poznat, že jo.
4: Třetí třída a tak dál druhý.
0: Třetí a druhá třída, to vám závidím, lidi. Tak a těšíte se?
4: Jo.
0: Fakt?
4: Jo.
0: Tak jo, tak ať vám to vydrží ještě pár let. Tak děkuju za soutěž, voucher posíláme a přejeme šťastnou cestu a krásnou středu. Mějte se, lidi, ahoj.
4: Ahoj.
2: Děkujem, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: Za malou chvíli 7:45, tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy We Pray. Jestli chcete příští léto za Markem Ztraceným na Šumavu, tak dneska je rozhodně dobré být ve střehu, protože večer totiž startuje předprodej jeho 7 speciálních koncertů přímo v jeho rodné Železné Rudě. A bude to úplný opak jeho obří letné místo, kolik tam bylo, 70 tisíc lidí, jenom tisícovka na každý večer, k tomu příroda Šumava a hezký západ slunce. A jestli taky vás napadla otázka, proč se po vlastně největším koncertu jeho kariéry rozhodl udělat něco takhle komorního, dalo by se říct, tak nemusíme špekulovat, protože za chvilku se ho zeptáme přímo. Marek Ztracený totiž dorazí po 8 hodině sem k nám do snídaně šampionů, tak si to rozhodně nenechte utéct. No a kdo dorazí do playlistu? Let's go. K vám všude, kde nás ladíte, nejnovější Lady Gaga, Bass Pursuits. Taky divoký byl pocit. Tak hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezbytečnost.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Praze Východ. Mezi 5 hosty a Senohraby havarovalo osobní auto a skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením a se silným provozem. No a na Praze Východ v Doubku počítejte s omezením z důvodu pokládky elektrického kabelu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lehni na kolena, naposled něco si přej.

0: plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné středeční ráno, 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Řada českých měst má problém obsadit odborné pozice na úřadech. Některé radnice proto nabízejí náborové příspěvky, které dosahují až 100 000 korun. Například v Uherském Brodě hledají investičního technika už od roku 2024. Ani 100 000ový bonus zatím nepomohl. Problémem jsou podle radnic hlavně tabulkové platy, vysoké kvalifikační požadavky a velká odpovědnost úředníků. Návštěvnost českých památek je letos podobná jako loni a některé z nich hlásí dokonce rekordní zájem. Turisty lákaly nejen hrady a zámky, ale také speciální akce a dny, kdy byl vstup zdarma. Velký zájem byl například o mimořádné bezplatné prohlídky státních památek, které pořádal Národní památkový ústav. Podle dostupných statistik navštívilo české památky v roce 2024 více než 14 milionů lidí. Zájem o české kulturní dědictví tak zůstává i letos velmi vysoký. A pojďme také na sport. Česká fotbalová 21 nezvládla závěrečný zápas kvalifikace mistrovství Evropy a v Portugalsku prohrála 0-2. Již jasný vítěz skupiny šel do vedení ve 28. minutě po akci Daniela Benkachiho. Jehož střelu si srazil do vlastní sítě Erik Hunal. Po změně stran zvýšil Alfonso Moreira. Hráči trenéra Michala Bílka měli jistotu baráže už před dnešním zápasem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Konečná podoba nového ceníku poplatků na pražském letišti Václava Havla by měla být zveřejněna v listopadu, nejpozději v prosinci. Předcházet tomu budou konzultace s leteckými společnostmi. Letiště plánuje zvýšit poplatek za letištního cestujícího na 723 korun. Ostatní poplatky mají zůstat bez větších změn. Nový ceník by měl platit od 28. března příštího roku. Rána mlhy nebo nízká oblačnost, teploty kolem 8 stupňů, v okrajových částech metropole chladněji. Jinak polojasno, skoro jasno, 20 až 22 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
7: Snídaně šampionů.
5: 8:02 ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno a my ve dnešní snídani přivítáme návštěvu, která ještě před 2 měsíci stála před 70 000 lidmi na Letné a to bude Marek Ztracený, tak už za malou chvíli počkejte.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 9 minut po 8 ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno. Marek Ztracený, obuj si mé boty, a Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, mám obuté boty a jsem tady.
0: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
1: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnul jsem si auto.
0: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
1: -3.
0: -3 a neparkuješ vedle mě.
1: No bylo tam, jaký máš auto?
0: Černý auto.
1: Tak to bylo?
0: Fakt?
1: Jo, vzal jsem mi to auto. Tak, nemáš za co.
0: No, takže, ale to bude, já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě Marka Ztracenýho. Já mám podepsaný auto vlastně tvým autem teďka.
1: Podepsal jsem ti to blatníkem.
0: Marku, dneska to jsou přesně 2 měsíce od největšího koncertu tvojí kariéry a ty zároveň koukáš už úplně jiným směrem, ty se vlastně z té obří Letné vracíš zpátky domů na Šumovu, kde tě čekají koncerty jenom pro 1000 lidí, to všechno probereme. Teďka ale pojďme se vrátit na tu Letnou. Když se řekne Letná, tak jaký obraz ti naskočí jako první?
1: To, jak tam přiběhnu, jak tam přijdu na to pódium, a pak mě ještě taky napadne, jak jsem poprvé přijel do toho areálu, když jsem viděl, jak stojí všechny ty repráky a ty a všechny věže a tak, a nevěřil jsem tomu, že to je připravený pro mě a pro moji kapelu. Takže dneska je to 2 měsíce, já teda to mám furt v hlavě, a furt to prožívám, protože střiháme ten záznam z 38 kamer, takže já už si ten koncert dokonce užívám jakoby i jako divák, tak jsem to poprvé viděl, jak to viděli fanoušci, a musím říct, že to vypadá fakt dobře, a když vidím všechny ty dojetí, emoce a co se tam dělo, úplně odvázaný.
0: No, my jsme včera měli na telefonu posluchačku a ptali jsme se jí, a jak si ten koncert užila, tak já ti to pustím, jo? Tak
2: já to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná hostma, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
0: Yeah. Všechno bylo top.
1: To nemůže být hezčí.
0: To byla posluchačka Zavířova, posluchačka ze Ztracené rodiny. To no a ty jsi teda říkal, že stříháte video. Já jsem se tě zeptat dál, kolikrát tak jako si vzpomeneš na ten večer, jako jestli to teda je vzpomínka, nebo jestli to je pocit, že se to stalo už před hrozně dlouhou dobou.
1: Mám pocit, že už je to zhruba asi 5 nebo 10 let, ale každý den někoho potkám, kdo mi zaklepe na rameno a řekne, že tam byl, nebo že tam byla jeho dcera, nebo žena, nebo kamarádi. Vlastně to je součást mého života, opravdu. A ještě po 2 měsících jsem toho plný a evidentně i fanoušci. A je vlastně až symbolický, že dneska jsem tady právě proto, abych jim oznámil, to jsem říkal, ti letenský plán, další cestu. Takže vlastně po 2 měsících to, všechno to zapadá.
0: No a teďka by nás zajímalo, co se stalo, koncert skončil. Koncert skončil. Jak pak vypadal večer Marka Ztraceného a jak vypadalo to ráno 8. srpna, když se probudil a když ti to vlastně všechno doteklo?
1: No ono to bylo dramatický, tak mimochodem, protože my jsme dohráli, všichni samozřejmě úplná euforie, a to doufám, že to klukům nebude vadit, to řeknu, ale kluci měli problémy zdravotní, prostě hned slezli z pódia, udělal jsem špatně, zvracení a tak, takže já jsem tam zůstal de facto sám, takže kluci něco špatného snědli, já jsem se nestačil na obědvat, ještě jsem byl naštvaný, říkám, sakra, ani na obědvat se nestačím, ale díky bohu. A každopádně pak probíhal takovej lehkej mejdánek, pak už jsem tam skončil skoro sám, nejdřív nás tam bylo asi 20, pak 15, 5.
0: Odpadli.
1: Přesně, pak jsem si otevřel kufr auta na Letenský pláni, to už bylo asi 4 ráno a pouštěl jsem si písničky, normálně Amerika jako blázen, jako puberťák.
0: Co jsi spustil? Vzpomeneš si, co
1: mám
0: tam hrálo?
1: Mám to v playlistu, no, jel jsem tam všechno možný, co jsem poslouchal od moderních až od Nedvědy, po rokový věci až úplně pro nevím co.
0: Já jsem myslel, jestli jsi nepustil sebe, že by si řekl, že by si to jako ještě zopak.
1: Ne, sebe už jsem nemohl ani slyšet. No a po dlouhý době jsem si dal i nějakýho panáka, protože já vůbec nepiju, takže když se ptáš na druhý den na ráno, tak jsem byl opravdu ztracený.
0: To se dá pochopit. No a Marku, ty jsi tam měl létající piano, bylo tam máno 70 tisíc rozsvícených telefonů, taky pršelo, taky tam bylo překvápko, ale který moment byl pro tebe osobně nejsilnější? Úplně to, ta topka.
1: No tak je teda pravda, že když jsem se poprvé vznes s tím pianem, který jako nad hlavy fanoušků, tak to ve mně zanechalo hrozný dojem a měl jsem husí kůži, a přesto, že jsem si to zkusil den předtím, tak teda musím říct, že na to se nedá zapomenout, tak asi to byl jeden z nejsilnějších momentů. Pak jak za mnou přišel můj syn, to bylo hrozně hezký, jsme si spolu zahráli, ale mám i historku o tom, jak jsem trénoval příchod asi 19krát prostě, než jsme tam běhli, a mělo tam stát piano, který mělo jezdit po pódiu, což mělo být zajímavý efekt. A teď on všichni říkají, tak jo, můžeš jít. Tak já jsem tam běhnu a to piano tam nebylo.
0: Co se děje v tu chvíli tady?
1: Já jsem myslel, že se normálně rozbrečím. A teď já jsem ho tam našel, tak jsem běžel doprava na to piano a to se začalo také třást. Aha. Nevím, přestalo jet prostě. A otočil se mnou zády k těm lidem.
0: A co jsi řekl v hlavě? Kolik tam padlo sprostých slov?
1: Strašně. A já jsem říkal, že bych to zastavil a začal znovu, to je blbý a tak. No tak jako, nějak jsme to zvládli, samozřejmě dneska už je to vtipná historka, ale musím říct, že teda prvních 20 sekund toho koncertu jsem se fakt málem rozbrečel.
0: No a přišla ti třeba po koncertě nějaká zpráva, která tě fakt dostala od někoho, od koho jsi to třeba vůbec nečekal? Vzpomeneš na něco takového? Že ti někdo napsal, že hele, Marku, to bylo parádní, to bylo fakt skvělý.
1: No, musím říct, že vlastně nikdy jsem neměl hezčí reakce na náš koncert, ať už to bylo od fanoušku nebo od kolegů. Pak jsem ráno si pročítal, co dávali lidi příspěvky, třeba Libor Bouček napsal hrozně hezký a tak, a samozřejmě Genia mi volal a vůbec celkově byl jsem rád, že tam ty lidi byli, že to se mnou prostě všechno prožili a bylo to fakt jako s hezkýma emocema.
0: Marek Ztracený, host středeční snídaně šampionů, za malou chvíli vyrazíme k tobě domů na Šumavu. Může být?
1: Dobrý nápad.
0: A teď stále věřím v 8 hodin 15 minut. Tak dobré ráno, šampioni.

0: 8 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů na Hitrádiu. Krásné ráno, Marek Ztracený, stále věřím, a Marek Ztracený je naším hostem. Ahoj Marku, ještě jednou.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Vracíme se o dva měsíce zpátky, Letná, 70 tisíc lidí, největší koncert tvojí kariéry. A před tebou tam hrál třeba Michael Jackson, Rolling Stones a pak přijde Marek ze železné rudy.
1: Kolegové.
0: A ty teďka vlastně chystáš úplný opak, ty se vracíš domů na Šumavu a každý večer tam plánuješ koncert pro tisíc lidí, takže vlastně všech 7 koncertů, které chystáš, dohromady má 1/10 jedné Letné. Takže vlastně taková trošku jako změna, jo. A proč teda vlastně po tom největším koncertu nepřišlo, že musím udělat ještě něco většího, ale naopak chci něco komornějšího?
1: Tak já jsem o tom dlouho přemýšlel, musím říct, co bude jakoby dál vlastně po té letenské pláni, a zjistil jsem, že to nemusí být nutně větší show, větší prostor, ale že to vlastně může být něco jenom jiného. Mm-hmm. Takže naopak jsem udělal krok zpátky a říkal jsem si, že to je vlastně úplně symbolický, že z místa, kde jsem se narodil, odkud jsem vyrazil si plnit sny a kde vlastně doteďka žiju, že bych tam udělal koncerty. Trošku mě na tu myšlenku přivedli i místní, protože by furt klepali na rameno a říkali, hele, hraješ tady furt po republice, tady Pražákům a tady v Rudě jako nic. A já jsem si říkal, teď vlastně to je pravda, takže jsem chtěl zažít něco jiného a hlavně jsem chtěl fanouškům dát pocit, že se mnou nebudou nikdy nudit, aby neměli jako strach, že budu dělat jenom velký koncerty, který se ode mě čekají, ale že naopak to má být překvapení a že si budeme blízko. A jestli chceš, tak ti to popíšu.
0: Popiš.
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě, bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budu do toho hrát ty písničky a místo světel show budou kulisy, budou prostě hezký. Šumava a bude tam slunce.
0: No, kolik má vlastně Železná ruda obyvatel? Nějakých 1500?
1: Já bych řekl tak 1500.
0: 1500, takže když tam bude 1000 lidí, tak vlastně přijede stejný počet obyvatel víceméně na ten koncert.
1: Dá se tak říct, ale Železná ruda je turistické město, jasně. Takže jsou na to všichni zvyklí a myslím, že je dobrý vidět, že Železná ruda mimochodem moc hezký město, hrozně se dalo dohromady. Aha. A myslím, hodně lidí zajímá, odkud pocházím, kde jsem vyrost. Už teď tam jako často za mnou jezdí fanoušci a tak nějak to berou, že to je se mnou spojený, tak jsem si říkal, že jim ukážu, jak hezký místa v České republice máme.
0: No, že jim to prostě ukážeš sebe doma.
1: Dá se to tak říct.
0: Pamatuješ si ten moment, kdy tě to napadlo, že uděláš tady ty koncerty? Bylo to přímo někde na Šumavě?
1: Bylo to na Šumavě. Aha. Já totiž jsem vybíral místo podle toho, aby to mělo nějaký příběh. Tady jsem obcházel louky, takže na jeden jsem se učil lyžovat, na druhý jsem chodil na rande první s holkama a na třetí chodím do teďka na západ slunce vždycky koukat. Takže seděl jsem tam a říkal jsem si, kdybych přijel do Železné rudy udělat velký koncert, tak to pro to město bude zbytečná zátěž, nikoho to nebude těšit. A tak jsem si říkal, to udělám tím způsobem, a že to vlastně úplně symbolický a hodící se ke mně a doufám, že to pro fanoušky bude obrovský zážitek, protože tohle už se taky nemusí opakovat. Aha. A hlavně to možná ještě nezažili.
0: No a teďka mi řekni, já třeba osobně nemám problém moderovat třeba festiák, kde je 20 tisíc lidí, ale mám problém mluvit třeba před 10 lidma, jo. A teďka ty jsi měl 70 tisíc lidí teda na Letný, ale teďka tam bude tisícovka, že uvidíš ty jejich tváře, vlastně všech tváře, nebude tam nějaká jako větší nervozita?
1: No, tak je to zajímavá otázka, protože když hraješ takhle velký koncerty, tak jsi trošku oblečený tím pódiem a tím všema efektama a tak. A tady se slíkneš úplně do naha. Jasně. Ale já se slíkám rád, takže vlastně jsem s tím úplně v pohodě a těším se na to, že to bude prostě jiný, že opravdu třeba během koncertu to bude takový uvolněný, že půlce písničky začnu vyprávět příběh nebo vtip, nebo co mě napadne, nebudu svázaný žádnýma timekodama a nějakou připravenou obrovskou show. Je to prostě úplně něco totálně jiného.
0: Teďka tvoje faninky, jak jsi řekl, že se svlíkáš rád, tak třeba už tam slyšeli, cítili takový nějaký náznak, třeba že přijde jako nějaký striptease?
1: Striptease? to se bojím, že by mě maminka hned vypískala.
0: No a jinak,
1: Marku, určitě přijde.
0: Koncerty jsou teda příští rok, ale dneska jdou lístky do předprodeje. Je tak.
1: Ano.
0: Tak nás tady napadlo, my jsme se domluvili, že bychom mohli někomu z vás dát úplně vlastně první vstupenky ještě před tím oficiálním předprodejem.
1: To je historický moment.
0: Ale na to si počkejte, teďka bychom mohli zahrát Léto 95 živě z Edenu.
1: To by šlo, tak to nás zaspomínám.
0: Jdeme na to. Marek Ztracený, hostem středeční snídaně.

0: Marek Ztracený. Léto 95, posloucháte Hit Radio 8.25. Marek Ztracený je tady s námi, hezké ráno.
1: Jsem tady, dobré ráno.
0: Hezké ráno, a jak jsme slíbili, tak už za malou chvíli budete moct vyhrát dvě vstupenky právě na koncert na Šumavu. Tak nechoďte daleko od rádia.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopij a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
1: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Praze Západ na příjezdu do Jesenice směrem od Hlubočinky na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením. No a v Praze na jižní spojce před Barandovským mostem směrem na Smíchov se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, kolona se táhne od sjezdu na Vídeňskou.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz
3: Hit Radio City.

0: 8.34, ladíte středeční hitrádio, tohle je Welshly Arms. Dobré ráno a naším hostem je stále Marek Ztracený. Marku, ahoj, hezké ráno ještě.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. 2 měsíce zpátky. Letenská pláň, 70 tisíc lidí a na příští rok chystáš něco komornějšího, a to koncerty na Šumavě. Pokud se nepletu, bude jich 7.
1: Ano.
0: Každý pro cca tisíc lidí.
1: Ano.
0: A jestli bys mohl zopakovat pro posluchače, kteří se nás naladili třeba až teďka, na co se tam teda můžou těšit, jaká ta atmosféra tam bude, co chystáš?
1: Bude to úplně jiný. Bude to úplně... Něco, co se asi dá jinde zažít. Chystám to, že všichni půjdeme místo na velký tribuny a na stadion na louku s krásným výhledem a místo světel vykajících prostě bude slunce. Tu louku jsem hledal dlouho, mimochodem jsem to konzultoval samozřejmě i s městem Železná Ruda, ale hlavně i s HKO, protože jsem nechtěl, aby jsme nějakým způsobem, nedej bože, posedávali někde, kde jsou nějaký důležitý kytičky nebo tak.
0: Jasně.
1: Našli jsme ji a je to moc hezký a je to místo, kam chodím. Já ho to vlastně ještě nechci říct. Teď se to ale odhalil, ježišmarja. Ale já vám to řeknu vlastně až několik dní před tím koncertem, každopádně je to v Železné Rudě, aha, protože jsem se tam narodil, protože tam stále žiju a vlastně všechno, co souvisí mým životem, je tam. Takže vás zvu k sobě domů.
0: Mále jsme měli podpultovou informaci.
1: Tepla, už to blížilo.
0: Horký zboží, předprodej vstupenek začíná dnes.
1: Dnes.
0: A my tady máme vlastně takovou podpultovku, doslova horký zboží, protože my jsme se domluvili, že bychom mohli někoho podarovat a věnovat mu dvě vstupenky ještě vlastně před předprodejí.
1: Ano.
0: Absolutně
1: to vlastně
0: zboží.
1: Úplně první vstupenky, které někdo získá.
0: 800 937 937, volejte právě teď. Tady to zvoní už posledních 15 minut. A Marku, máš tady 5 telefonních čísel.
1: A mám vybrat jedno
0: číslo, ať to vybereš ty.
1: Tak počkej,
0: ať ti to vyskazím. Jedna, počkej, telefon.
1: Trojku.
0: 1 až 5. Tak.
1: Trojka.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů.
2: Kdo
0: tam?
1: Dobré ráno.
0: Kdo je tam?
2: Tady u telefonu Lukáš, já jsem se fakt dovolal, tak to není možný.
0: Lukáši, tak ty máš jedinečnou příležitost teďka pokecat s Markem Ztraceným, je to tvoje.
1: Lukáši, ahoj!
2: Ahoj Marku, já jsem hrozně rád, že jsem se dovolal. Žena a děti tě hrozně zbožňou. Na velkém koncertě Fededu jsme samozřejmě byli. Já strašně rád bych se podíval na tu novinku, co chystáš.
1: No tak to mám radost. A odkud jste?
2: Z Vysočiny.
1: Z Vysočiny, no ty bláho, tak to budete mít, vlastně to není tak daleko, to je tak 2,5 hodiny na Šumavu.
2: To je denkačka, co byste pro to neudělali?
1: No tak to mám radost a taky v tom případě prosím tě pozdravuji ode mě ženu i děti a zvu vás na Šumavu v červenci, respektive můžete si vybrat i srpnový termín, červenec, vyber si tam nějaký termín a máte u mě vstupenky a budu tam připravený a zahraju vám speciálně pro vás.
2: Je, paráda, tak to už se těšíme.
1: No, tak skvělý, vidíš.
0: Lukáši, to vidíš, vyšlo to, dvě vstupenky jsou tvoje a uvidíš se s Markem na Vysočině. Pardon. Tak Lukáši, vydrž nám na telefonu, pak doladíme detail a vidíš se krásně, hezký ráno.
1: Dobře. Ahoj.
2: Díky.
0: A Marku, takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za vstupenky, děkujeme ti za návštěvu a přejeme, ať se koncerty u tebe doma, ne na Vysočině, ale na Šumavě, ať se to všechno vydaří.
1: Děkuju moc za pozvání, rád jsem pokecal, zdravím všechny svoje fanoušky a dneska vše z večer je to vaše, přijďte.
0: Takže Marek Ztracený CZ.
1: Ano.
0: Ano, tak Marku, moje milá, teda, to je ta písnička, to neříkám tobě. Pojďme to zahrát a my ti přejeme hezký den. Ahoj, děkujeme za návštěvu. Díky. Čau, čau.

0: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Tohle je Hit Radio v 8.52. Hezké ráno, šampioni. Podzim je seznamovací sezóna. Hledáme lásku nebo jenom někoho pod deku, tak prý pod deku. A říká se tomu Cuffin Season. Prý snižujeme nároky, chceme s někým přežít podzim a zimu. No, v létě jsme venku, máme plány, dovolený, festiáky, pocit nekonečného výběru, ale ne, jak najednou přijde ta první mlha, tma v pět, tak nám najednou třeba ta zvláštní holka odvedle přijde vlastně fajn. A je fakt zajímavý, jak se ty nároky v průběhu roku mění, jo? Že v létě to je, chceme, aby ta dívka byla třeba chytrá, vtipná, krásná, sportovně ambiciózní. A v listopadu jenom jestli má tep a třeba předplatný na Netflixu, jo. Tak jestli máte dneska v plánu rande, přejeme, ať vyberete někoho, kdo vás nechce využít jenom jako podlahový topení na zimu. Hezký ráno, zítra rádia.

0: Start 8.57, tohle je poslední song středeční snídaně šampionů. Byli jsme spolu od 6 do 9 a budeme se těšit zítra. Dneska jsme tu měli návštěvu, po 8. dorazil Marek Ztracený, tak pokud byste si chtěli celý rozhovor dát zpětně, můžete během dne na Spotify, hledejte podcast Snídaní šampionů, případně na webu hitradio.cz, kde se dozvíte něco o jeho chystaných koncertech na Šumavě. Mimochodem, vstupenky jdou do předprodeje už dnes večer, tak si můžete nějaké své ulovit.
1: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Hezkou středu vám přeju a jak bylo řečeno, zítra v 6.00 tady. Tak ahoj šampioni.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Na pražské silnice v těchto chvílích stále počítejte s kolonami v okolí letiště Václava Havla. V obou směrech popojíždíte minimálně 5 až 7 minut. Příjezd po D5 od Rudné, tady se táhne několika kilometrová kolona, pokračuje také na pražském okruhu od Zličína až po Ořech. Popojíždíte i v opačném směru, a to od sjezdu z D1, zejména na úrovni Jesenice. Plní se také příjezd do metropole po D1 od Průhu až Pochodov, Barandák do Břízka, zdržení minimálně 10 minut, a na příjezdu do metropole v ulici v Holešovičkách nabíráte zpoždění kolem 15 minut, v oblasti Černého mostu taktéž 15 až 20 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V pondělí začne poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice. Dotkne se mimo úrovňové křižovatky z dálnicí D8. V první části bude do 23. října uzavřena sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude sveden do jednoho jízdního pruhu. V době uzavření rampy budou vyznačeny objízdné trasy. Kandidáti na senátory i místní zastupitelé mají do 14 hodin poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být i odvoláni. Lhůta má umožnit volebním úřadům následně změny nahlásit, tak aby hlasy pro takovéto kandidáty nepropadly. Pražští kriminalisté prověřují možný trestný čin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 2000 až 2025. Hledají další případné poškozené, kteří mají negativní zkušenost sexuálního charakteru. Hlásit se mohou na lince 158. Svatomikulášská zvonice představuje novou podobu expozice Strážce bezpečí. Návštěvníci si mimo jiné mohou nově poslechnout zvuk více než 300 kg vážícího zvonu Mikuláš, který od 16. století svolával obyvatele malé strany Kemši a varoval je před pohromami. Co nová expozice vypráví, to popisuje autor konceptu, spisovatel Vratislav Maňák.
7: Příběh věže, úplně nejjednodušejíc a příběh, který je hodně zajímavý, protože to je věž, která reprezentuje krásný pražský baroko, to znamená architekty Dietzenhofery, a současně je to věž, která reprezentuje i mocenský dohled, protože tady měla pozorovatelnou státní bezpečnost a byla docela výzva všechno tohle vyprávění splést v jeden cop.
3: Příběhy spojené s historií místa přibližuje také nový audioprůvodce v podání herečky Antonie Formanové a hudebnice Charlie One. Dnešní den začíná místy nízkou oblačností. Zataženo oblačno může být v okrajových částech metropole, ale oblačnost se bude rozpouštět odpoledne do vyjasnění s maximální teplotou 22 stupňů.

0: City a tohle je Kuba Urban.
1: No ahoj, já doufám, že jste se dočkali. Dopoledne startuje právě teď 3 minutky po 9. hodině, dneska 7. říjen. No a jak začneme? Hudebně, myslím si, že skvělý výběr. Avril je připravená, za chvíli Joe a nebo Eric Pritz. Což je píseň, kterou já mám vždycky rád, když stojím někde v koloně. Je to píseň, ve které se sice zpívá Call on me, ale jinak se tam taky česky může zpívat kolony. Jo? Jak to máme teď na silnicích? Máme
2: ještě stále.
1: Měli bychom to někam konkrétně na nějaké pražské místo poslat?
2: Jo, já bych to poslala na Pražský okruh nebo na Barandák, nebo na Černý most.
1: Tak, jestli tam v tuto chvíli jste, přátelé, tak si dejte volume doprava, jak se říká, přidejte hlasitost a klidně v té koloně můžete zpívat Kolony a Eric Pritz. Hezké dopoledne!

Avril a jí What the Hell. Na lepší dopoledne posloucháte Hit Radio City. Přátelé, jsme s vámi. A mám pro nás dobré zprávy, pro nás Pražáky, protože to je vlastně jako velká podsta. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale představte si, že naše Praha je 51. nejvýše a nejlépe hodnoceným městem celého světa. Nikoliv jenom Evropy, ale celého světa, což je jako teda fantastický. Je to žebříček, který vychází každý rok, jmenuje se Global Cities Index. No a naše matička Praha se umístila na 51. místě z 1 000 hodnocených měst. Jasně, na prvním místě máme New York, následovaný Londýnem a Paříží, to se tak nějak očekává, to jsou jako velkolepý světový metropole, ale Praha bojuje, teda pardon, Praha boduje především v kvalitě života, ve kterém se, přátelé, umístila na krásném 18. místě na celém světě. Což si myslím, že bychom na to měli být pyšní, hrdí, a až si zase na něco budeme stěžovat někdy, tak je třeba se nad tím zamyslet, že v rámci kontextu celého života se nám v té Praze vlastně jako žije skvěle. Alespoň tak to tvrdí data, tvrdá data, výzkumy a tenhle žebříček, který nás jako umístil na 51. místo. Jako to si myslím, že skvělý. Celkově jsme tedy 51., ekonomicky jsme 76., co se týká nějakého environmentálního myšlení Prahy. Tam asi nejvíc pokulháváme 209. místo, ale v tom celkovém průměru je to úplně skvělý. Takže přátelé, v Praze se nám prostě žije skvěle. Tohle je Mika a Happy Ending. No a tyhle pozitivní zprávy podpoří muzika, kromě Miky Offenbacha nebo Dermot Kennedy. Tak doufám, že jste hrdí na to, že jste Pražáci.

0: Days. Zkrátka lepší dny od Dermota Kennedyho právě teď u nás. Hit Radio City je s vámi. No a za chvíli další skvělá muzika. Dneska, když otevřete internet, podíváte se na nějaký jako bulvární články, tak já mám třeba homepage úplně narvanou články o Evě Farné. Ano, o ní se teď hodně mluví. Samozřejmě v souvislosti s rozchodem a vlastně i rozvodem. Nicméně, já jsem na Evu se díval teď nedávno v Superstar. Myslím si, že v tom čerstvém dílu, kde je samozřejmě v porotě. A musím říct, že naprosto kouzelný okamžik je, když tam přijde takový, no, v podstatě prototyp krásného chlapce, jo? Takový snědčí italský typ, ještě navíc uměl docela dost dobře zpívat a to, jak se Eva odbourala, co to s ní dělalo, to bylo prostě úplně kouzelné. Musím se nadechnout. No tak si jí dáme za chvíli, Eva Farna a Miraj, a dáme si Vzpomeneš si.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepě.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

I'm Good, alias Blue Dabba D, to je David Guetta a Baby Rexha. No a vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, dojíždíte do Prahy vlakem? Jako jestli dojíždíte, tak mám pocit, že v posledních dnech jste museli být trošku naštvaní. Možná trošku je slabé slovo, protože váš osobní prostor, který normálně jako tak máme v té městské hromadné dopravě alespoň trošku rádi, jo, tak skončil už někde na nástupišti a rozhodně v tom nejste sami, jo, protože některé vlaky City Elephant totiž teď prý jezdí jenom se třemi vagóny místo šesti. Nicméně lidí je stále stejně a to máte o polovinu méně prostoru. Já si dovolím pustit k tomu Last Train to Trend Central, což jsou KLF. Jako to musela být asi takováhle jízda, jako zhruba. Českým drahám chybí prý provozu schopné soupravy. Ještě v pondělí ráno bylo mimo provoz, dobře poslouchejte, 23 City Elefantů. Jo. Nicméně ty problémy pokračují samozřejmě v těchto dnech, ať už to byl včerejšek nebo dnešek. No poruchy, vandalismus a taky plánované odstávky, protože se tam prý instalují kamery a nový systém ETCS. Nejvíc to pocítíte, jestli jezdíte S1, S9, S22. Takže třeba z Českého Brodu nebo z Benešova. A jestli patříte mezi tyhle dojížděče do Prahy a vaším denním chlebem je narvaný City Elephant, tak mi určitě napište na 777-937-777. Já bych strašně rád to zakončil tím, že mám řešení, ale nemám. Jediný, co můžete udělat, když zase přijedou ty tři vozy, nádech, výdech, hlavně teda ten výdech, jo, protože to se tam potom do toho City Elephantu budete skládat přece jenom o něco líp. Tohle jsou Bon Jovi. You Give a Love a Bad Name. Jedna z těch skvělých věcí, které vám hrajeme právě teď u nás na Hit Radio City pro co nejlepší středeční dopoledne. Tak ať se vám dobře ladí.

Je 9:45, tohle byla Taylor Swift a za pár minut si dáme dnešního oslavence. No jo, kulaté třicátiny totiž dneska 7. října slaví Luis Capaldi. Takže už i on je v klubu s trojkou na začátku. No a kromě něj třeba taky Calvin Harris a to všechno do 10. hodiny.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
7: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
8: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
11: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: od Calvina Harrise, no takhle to už máme definitivně za sebou. Před námi je podzim, no a taky výrazné ochlazení, které prý přijde zítra, tak uvidíme. My jsme Hit Radio City, nabídneme vám za chvíli Miley Cyrus nebo Linkin Park, no ale taky se vydáme přímo do pražských ulic. Lucka ví podrobnosti, co se děje v hlavním městě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Některé kolony polevily volněji, je v tuto chvíli na příjezdu D1, i když na úrovni Chodova se ještě zdržíte kolem 5 minut, popojíždět krátce budete do Břízkou ulicí směrem na Smíchov a stále se také zdržíte na příjezdu od Loděnice na D5 a pak na pražském okruhu na úrovni Jinočan. Stále platí zdržení kolem 10 minut také na sjezdu z D1 směrem na Jesenici na pražském okruhu a také od Černáku po Štěrboholi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. První dáma Eva Pavlová kritizuje nemožnost volit v komunálních volbách mimo trvalý pobyt. A to i přesto, že termín byl tentokrát pevně stanoven zákonem. Prezident Petr Pavel totiž aktuálně čelí kritice koalice i opozice za to, že se obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Praha eviduje za září 20 nových nákaz žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku v metropoli onemocnilo 342 lidí, z toho 72 dětí. Podle pražských hygieniků není za nárůstem případu nové ohnisko nemoci a situace se i přes výkyv v uplynulém měsíci uklidňuje. Královská švédská akademie věd dnes předpolednem oznámí jméno držitele letošní Nobelovy ceny za chemii. Ceremoniál ve Stockholmu naváže na předchozí dva dny, kdy se svět dozvěděl jména letošních laureátů za fyziologii a medicínu a včera za fyziku. 28. Design blok je tady. Největší přehlídka designu a módy ve střední Evropě začíná. Centrem dění je Veletržní palác. Akce budou probíhat také na dalších výjimečných pražských místech. Tématem je světlo, doplňuje ředitelka akce Jana Zielinsky.
4: Máme celou řadu doprovodných programů a výstav, které tematizují světlo, a prezentujeme také školy, mladé talenty, a je to samozřejmě o setkávání, kdy chceme ukázat, že design není jenom o propojení průmyslu a kreativity, ale také o tom, jak každý den ovlivňuje náš život, jak je důležitou složkou, kterou si třeba častokrát ani neuvědomujeme.
3: Podrobný program všech akcí a výstav najdeme na webu designblog.cz. V průběhu dnešního dopoledne zůstane nad Prahou ještě polojasno oblačno. Oblačnost by se pak měla rozpouštět v odpoledních hodinách. Dnes teploty zlehka nad 20, to nás čeká i zítra, ale jak už Kuba naznačil, zítra postupně dorazí studená fronta a ta večer přinese více mraku, přehánky a také silný vítr.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: No, než přijde ten studený fronta, tak užívejme. Dneska ještě 22 odpoledne, tak zaplať pánbu, která ale včera byl krásný den.
3: Včera byl krásný den, pokud se to vybere i dnes odpoledne, by to mohlo být fajn. A dokonce i zítra mají být docela příjemné teploty, ráno 10, odpoledne ještě kolem 20. Ale jak říkám, no, mraky, dešť, vítr.
5: Dobrý den, pane podzim, dobrý den. Tak, 3 minutky po 10, víte, co vás čeká? No jasně, za chvíli City Quiz, to znamená, že si společně zase zavaříme mozkové závity, aby jsme přišli, dle mých nápověd, na jednu legendární společenskou hru, kterou hrajeme během dlouhých zimních večerů. Tak zůstaňte s námi, do té doby si dáme Miley Cyrus anebo Linkin Park.
2: Hit Radio City.

0: Tak krásná a citlivá skladba. Moby, Why Does My Heart Feel So Bad? Hezké dopoledne, Hit Radio City samozřejmě s vámi. No a teď je třeba trochu provětrat mozkové závity. Co vy na to?
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Celý tenhle týden poznáváme, nebo respektive vy poznáváte, podle 4 nápověd, nějakou známou společenskou hru. Takovou, kterou jsme prostě všichni aspoň jednou hráli, jo? Ať už to bylo v dětství, na táboře, nebo to bylo prostě na chalupě, doma. Prostě něco, co známe úplně všichni. Já vám vždycky postupně řeknu ty 4 nápovědy a vy zkuste přijít na to, kterou hru dneska hledáme. Jako odměna a motivace vám může být voucher za 3000 do Mercuria Laser Game. Využít to můžete na Laser Game, Pixel Game, virtuální realitu nebo arkádovky. Zkrátka si taky zahrajete takovou parádní hru a to na kterékoliv pobočce Mercuria Laser Game, jo? Tak dobře, jste připraveni? Já doufám, že jo. Nezapomeňte na správné číslo, které je 777-937-777. V téhle hře vám rychlost moc nepomůže. Daleko důležitější je totiž dobrá paměť. Čím déle hrajete, tím více byste si měli pamatovat, co už jste jednou viděli. Na začátku máte všechno přímo před sebou. A přesně vlastně ale nevíte, kde co je. No a zásadní čtvrtá nápověda zní: hledáme dvojice.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercuria Laser Game a Pixel Game.
0: Tak co, už vám to došlo, přátelé? Už tušíte, co by to dneska mohlo být? Jaká společenská hra? Já doufám, že jo. Tak jestli vám to cvaklo, vemte telefon 777-937-777. Správnou odpověď nasměrujte na WhatsApp SMS-kou anebo klidně nahrajte hlasovku. Já se těším a buďte u telefonu. Za chvíli někomu z vás volám.

0: Becky Hill a Galantis. Run. Právě teď. Takhle chutná dopoledne u nás na Hit Radio City. Jste skvělí, přátelé. Ježiš. Jakou já mám radost, když vám to jde. Ano, i dneska je třeba odměnit ty, kteří nelenili a zvládli dnešní City Quiz. Je vás víc než dost, takže gratulujeme Lucka, Sapča, Evík, Sonja. Zdenka to dneska taky věděla, Tereza, Timča, Pája, já mám tady zprávu od Slávka, Ondra napsal naprosto správně, Dana, Andrejka, Kamila, Jarda, Verča, Míša, Terka, no byly vás desítky, kteří jste to zvládli a kdo půjde na Laser Game, tak to může být v tuhle chvíli Michal. Dobré dopoledne, Michale.
1: No, taky zdravím, dobré dopoledne.
0: Tak Michale, pojďme si to celý zrekapitulovat. Hledali jsme hru, ve které potřebujete dobrou paměť, postupně odkrýváte kartičky, no a hledáte stejnou dvojici. To vlastně nebylo tak těžký, ne? Co to je za hru?
1: Je to určitě Pexeso.
0: No jasně. Takže Pexeso je naprosto správně. Musím teda se zeptat rovnou, kdy vás to ťuklo? Hned na začátku, anebo jste potřeboval takovou tu poslední na ujištění, tu čtvrtou nápovědu?
1: Já jsem tak nějak jako asi hned u ty druhý nápovědy, nebo indicie jsem tak nějak tušil, že to bude prostě Pexeso v ty tak. Dvojice a tak.
0: A pojďme si rovnou říct, jak dobrý jste v Pexesu?
1: No vzhledem k tomu, že klukově 7, tak s ním ještě to Pexeso teď hrajou, tak docela asi jako celkem pravidelně jako zkoušíme nějaký tyhle ty hry, takže jasně. Jako samozřejmě jednou on, jednou já, záleží.
0: Natrénováno máte teda, jo?
1: Ano, trénujeme.
0: Dobře. No tak, když jste to zvládl, tak já mám pro vás a taky samozřejmě pro vašeho synátora 3 000 korun na zábavu v Mercuria Laser Game. To se hodí, ne?
1: No určitě, to se mu bude líbit.
0: Holešovice, Braník. Ano, výtečně, no tak to si to tam užijete celá rodina. Můžete do Holešovic, do Braníku, na Lužiny, na Pankrác a nemusíte zůstat jenom u Laser Game. Čeká vás tam třeba VR-ko, arkádovky, Pixel Game a na nových pobočkách najdete dokonce největší pixelové centrum v Praze, takže to za to stojí. Michale, užijte si to s celou rodinou, pozdravujte. No a dneska vás čeká něco náročného ještě?
1: Klasika v práci, ale nic asi náročného to nebude.
0: Tak to zvládněte, jo? Mějte se krásně a zase někdy. Naschle.
1: Díky, naschle.
0: Další příležitost, jak s námi hrát, tady bude zase zítra, tak dobře poslouchejte i City Quiz zítra, 3 000 pro vaši partičku, pro celou rodinu do Mercuria Laser Game. No, stojí to za to.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City, děláte dobře. No a posloucháte nás v práci. No tak přátelé, už příští týden vám uděláme o něco lepší pracovní den.
1: Hit Radio City vám beze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: A to je k nezaplacení, jak se říká, jo? Uděláme vám parádní snídani pro celý pracovní kolektiv. Stačí se jenom registrovat u nás na webu a přihlásit se do našeho City Brunche s Globusem. Je to jednoduchý, jo? hitradiocity.cz, tam se registrujte v přihlašovacím formuláři a každý úterý a čtvrtek od 12. do 30. října vybereme jednoho z vás, komu přivezeme City Brunch přímo do práce, jo? Kroasány, koláče, čerstvý

0: Lehce po 10:45 a taky Hit Radio s vámi. Další výluka tramvají nás v Praze čeká, no jo. Úsek nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Tam nepojedou od této neděle tramvaje. My vám podrobnosti řekneme ve zprávách, které tady budou už za 15 minutek. A hudebně do té doby třeba legenda No Doubt a jejich Don't Speak, anebo taky Cyril.
1: Hit Radio.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 11. My jsme Hit Radio City, dáme si Poetiku, Imagine Dragons a spoustu dalších velkých hitů. A to už je za chvíli, tak s námi zůstaňte na frekvenci 937. No a protože víme, co se v Praze kde šustne, je to Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Nehoda v Bubeneckém tunelu směrem na Troju blokuje teď provoz už od tunelu Davidského. Pokud sjíždíte tedy v tomto směru, počítejte minimálně s 10 až 15 minutovým popojížděním. Komplikace v podobě kolon jsou také v okolí Tančícího domu a Věčné ulici, také na Nuseláku, kde popojíždíte kolem 5 až 7 minut, a zdržení hlásí také D5 od Loděnice a pak Pražský okruh na úrovni Ořechu. Tady počítejte s 5 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytek.
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Od této neděle, tedy 11. října, nás čeká delší výluka tramvají. Nepojedou v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada. Důvodem je modernizace trati. Omezení se dotkne 9 denních a nočních linek tramvají a také autobusů. Zavedeny budou tramvajové linky 30 a 37 a také náhradní autobusová doprava. Omezení potrvá do pátku 18. prosince a další detaily najdeme na webu dpp.cz. V komunálních volbách voličský průkaz neplatí. Hlasovat můžeme jen v místě trvalého bydliště. Ve volební místnosti pak potřebujeme občanku nebo pas. Jak je to s volbami do Senátu, vysvětlí mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
8: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
1: Ve volební místnosti zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Titul manažer roku 2025 získal ředitel Muzea hlavního města Prahy Ivo Macek. Uspěl v konkurenci 25 finalistů ze soukromých firem, zdravotnictví i veřejné správy. Macek se stal absolutním vítězem a ovládl také kategorii manažer ve veřejné správě. Naši fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd ale hodnotí první sraz pod španělským trenérem Deniou pozitivně. Nový kouč podle něj potřebuje čas. V dalších dnech si sraz společně vyhodnotí. Sluníčko se zatím schovává, obloha nad Prahou je většinou oblačná, odpoledne se postupně vyjasní a podle předpovědí také oteplí, a to na 19 až 21 stupňů.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Kde seš? Kde je?
1: No, člověče, na tuto otázku ti neumím odpovědět. Někde určitě svítí, ale v Praze to teda nevypadá.
0: Prosím vás, jestli je nějaká městská část, případně okolí hlavního města, kde vidíte slunce z okna, okamžitě pište zprávu na 777-937-777, případně doložte i fotografii, budeme jedině rádi, protože my tady v centru nevidíme zhola nic. Poetiku si dáme, Imagine Dragons, Fergie. Hele, o muziku je postaráno. Tak dobré dopoledne.
10: Hit Radio City. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: takhle hrajeme u nás dopoledne na City a přidáme Marka Ambora za chvíli, nebo taky Rihannu. No a dneska večer začíná předprodej vstupenek na speciální koncerty Marka Ztraceného. No jasně, Železná Ruda, tam Mára odehraje příští léto 7 speciálních koncertů a každý bude jenom pro 1000 lidí. Žádný velký pódium, koncerty proběhnou 19., 25., 26., 27. června a potom 3., 4., 6. července 2027. Ale co bych vám to popisoval, když Marek byl dneska u nás ráno ve snídení šampionů?
1: Je to totiž tak, že to bude zážitek už jenom tím, že přijedete na Šumavu. Chápete, to je nejkrásnější hory v České republice, možná na světě bych řekl. A teď zaparkujete a jdete krásnou procházkou přírodou, prostě s těma výhledama na ten koncert, kde přijdete na louku, kde na vás nečekají tribuny, obrovský pódia a letky a tak, ale čeká tam na vás prostě krásný výhled na hory a na západ slunce. No a tam já s kapelou, bez pódia, jenom tak jak na takových deskách, a budou do toho hrát ty písničky a místo světelný show budou kulisy, budou prostě Šumava a bude tam slunce.
0: Takže z velkolepé letné zase do intimnější atmosféry. No a dneska večer, jestli patříte mezi tu ztracenou rodinu, tak pozor, lístky začínají se prodávat dneska večer. Mára Ztracený a Železná Ruda.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Danny California. Toto jsou Red Hoti, Red Hot Chili Peppers. Mimochodem, jestli je milujete a patříte mezi fanoušky, tak dost možná se už brzo můžete těšit na něco novýho, protože bubeník Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, prozradil, že kapela touhle dobou, to znamená září říjen, se zavře do studia a chystá prý nové album. Kluci se rozhodli, že do toho ještě praští. Já myslím, že poslední nová muzika od Red Hotů vyšla někdy 2022, pak bylo trošku ticho a ze zkušeností prý ví, že když se zavřou zhruba na pár měsíců do zkušebny, takže do půl roku je tady nová deska. Takže dost možná se začátkem roku 2027 se můžeme těšit na nový materiál od Red Hot Chili Peppers. Další velkou kapelu Coldplay si dáme už za chvíli a k tomu přidáme ještě Elta Johna.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.

Elton John a Dua Lipa, Play Cold Heart. Posloucháte Hit Radio City, dobře děláte, přátelé, před polednem. Mám pro vás malé lákadlo na dnešní večer, protože i dneska po 18. vám samozřejmě dáme ty největší hity let 80. 90. a taky milénia. Byl rok 2002. Německý DJ ATB a píseň You Are Not Alone, která byla velmi úspěšná v celé Evropě. Ale tahle písnička je ve skutečnosti o 6 let starší. Originál byl totiž vydaný už v roce 1996, a to britskou skupinou a zpěvačkou Olive. A o rok později, v 97. se ta písnička dostala až na první místo britské hitparády. ATB potom vzali ten výrazný motiv, melodii a udělal z ní vlastně takový remix pro nové tisíciletí. No a když už jsme právě u toho roku 1996, tak pojďme za tím originálem. Tohle je malá pozvánka na dnešní večer po 18. hodině na Hit Radio Classic.

0: Jojo, velmi vydařená věc od Alexa Morena. Fever Dream. No a vy už doufám víte, co si dneska dáte k obědu, protože pravé poledne se nám blíží, je tady opravdu za chviličku, poslední čtvrt hodinka dnešního dopoledne, no a já se s váma stihnu ještě rozloučit, Kuba Urban vám dělá pápa, zítra zase v 9 hodin se budu těšit tady u nás na Hit Radio City, no a za chvíli už jsou tady srdcovky a pozor, dneska v Praze hrají Deep Purple, tak si je zahrajeme.
1: Hit Radio.

0: výkon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: To bylo chytrý koupit telku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách.

0: stránkach nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Stále počítejte s kolonami na Pražském okruhu na úrovni Jesenice od sjezdu z D1. Popojíždí také opačný směr kvůli pracím na silnici na úrovni Jinočana a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
0: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zdražování v Česku zrychluje, meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Více stojí hlavně pohonné hmoty. Ještě v srpnu se přitom inflace držela pod 2%. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
3: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat si lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž ve zhybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
2: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Akce naváže na poslední celostátní testování z roku 2022. Vysoké Tatry za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi Prahou a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Teď se podíváme k nám. Děti z Klokánku na Praze 8 se stěhují z objektu školy v Chabařovické ulici do nových bytů. Staré prostory už nevyhovují. Nově budou ve dvou domech. Zvýší se tím kapacita Klokánku o jeden byt, tedy o 4 místa. Stěhovat by se děti měly začátkem příštího roku. Kapacity Klokánku po celé zemi dál zůstávají nedostatečné.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Odpoledne postupné ubývání mraků na polojasno nebo dokonce skoro jasno. Odpolední teploty ještě kolem 22 stupňů a foukat by měl dnes pouze slabý vítr. Hit
0: Radio. Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář.
4: Jak se říká, je středa, srdcovek je třeba. Tak on to bude dneska nakonec vtipnej den. Je 12 hodin a 3 minutky, přeju vám naprosto pohodový den. Jsme v polovině pracovního týdne, začínáme vlastně tu kratší polovinu, od zítřka už to bude úplně nádhera. No a v rámci srdcovek, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát hned na úvod legendu ze 70. let. Deep Purple, Smoke on the Water a něco, co byste dneska na Hit Radio rozhodně nečekali. Tak snad vám to udělá radost. No a doufám, že vy mi to vrátíte srdcovku na přání. Snad si dneska napíšete něco, co bych dneska vůbec nečekal. Tak tady jsou na Hit Radio Deep Purple.

0: To jste nečekali, co? Takovýhle úvod středečních srdcovek. Deep Purple, Smoke on the Water a legendární kytarový riff.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A tenhle ten kytarový riff, tak se taky samozřejmě hraje na legendární kytaru Fender Stratocaster, což mimochodem v roce 1972, tak týhle legendární kytaře bylo 18 let. V roce 1954 jsme přišli na trh. No a mě to přivádí na myšlenku, co vy a hudební nástroje. Chodili jste jako malé děti do hudebky, nutili vás rodiče hrát na nějaký hudební nástroj, já nevím, housle, klavír, flétna, triangle, cokoliv. Vydrželo vám to dodnes? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme pro trošku sklidnění tempa nádhernou romantickou píseň z roku 1996. Tony Braxton, Unbreak My Heart na Hit Radio.

má nádherný hlas. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Rok 1996. A my půjdeme ještě o 10 let zpátky, do roku 1986. A vlastně jste mě tak jako donutili, protože mi tady chodí jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777, že ty Deep Purple hned na začátek, že vás úplně jako odrovnali, ale úplně. Tak jestli bych vás dokázal ještě něčím překvapit, tak jasně. Tada, myslím, že tohle byste tady taky nečekali. Rok 1986, skupina Pet Shop Boys, Go West, známe všichni. Ale co tohle? Co Pani Naro? To jste slyšeli kdy naposled? 10, 20, 30, 40 let zpátky? Tak tady jsou na Hit Radio.

0: legendární Pet Shop Boys, kterým nikdo jiný neřekne jinak než Pet Boys. Pani Náro na Hit Rádiu ve čtvrt na jednu. První, druhá, už třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ta šestá bude na vaše přání, samozřejmě, že i dneska si budete vybírat vy. Na čísle 777-937-777, tak jsem připravený vám splnit vaše přání. Ale ještě předtím, tak se koukneme také na vaše vyrůstání v hudebce. Píše mi tady Petr, ahoj, tak to si trefil s těma houslema. Táta mě jako malýho nutil do houslí. Na základce se mi smáli, já jsem je nesnášel. Hrál jsem asi 6 let a pak 20 let nic. Máme doma ve skříni. Občas je vytáhnu a jsem cool strejda, který umí hrát na housle. Závorka, umí je hodně v uvozovkách. Krásný, díky. Co dál? Celou základku jsem chodila na hodiny klavíru. V 8 jsem to ale vzdala, už mě to nebavilo. No a pak jsem učila sama dceru na elektrický varhany, který teď leží ve sklepě. Zdraví Monča. Děkuji Mončo i tobě za zprávu. Jsem zvědavej, co vy a hudební výchova. Chodili jste, nutili vás rodiče na nějaké hudební nástroje? Já mám třeba kamaráda a jeho rodiče ho opravdu nutili, aby chodil na flétnu. Bylo to zvláštní, chodil na flétnu ještě do 7. třídy základní školy a jako slyšel od nás spoustu zajímavých věcí a ještě občas tak si na něj vzpomeneme, protože samozřejmě tím, že jsme vyrůstali v 90. a jsme ta generace, která zažila úplně první díl série filmu Prci, prci, prcičky, tak měl od nás spoustu zpráv a myslím, že mu párkrát pískalo v uších, když jsme si vzpomněli na něj, na tu scénku s hudebním táborem. Víc už říkat nebudu, každopádně jsem zvědavej, jestli i vy jste byli někdy nuceni vašimi rodičemi chodit na nějaký hudební nástroj a jestli vám to vydrželo. 777-937-777 je voca Vitrádia, pište, posílejte hlasovky a my si dáme další srdcovku. Je to už trošku novější, ale stojí to za to. Luis Capaldi.

0: Republika. Ready to go, tedy Republic ve 12 hodin 24 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Republic jsou ready to go, jsou tady připravený jít a já jsem zase ready to play your srdcovka. Jsem připravený zahrát vaší srdcovku na přání. Dejte vědět, co byste chtěli slyšet. 777-937-777 je to pravé telefon číslo, kde plním hudební přání. Mimochodem, když ještě tady takhle projíždím zprávy, které posíláte na WhatsApp, tak pořád tady řešíme, jestli jste chodili jako děti na nějaký hudební nástroj, co vás nutili rodiče, a ty housle tady hodně jako rezonujou, jo. Třeba tady Irena píše, ahoj Jirko, jako rodiče po mně chtěli, aby chodila do houslí, když mě jednou táta načapal, že místo hodiny houslí jezdím s kámošem na futrálu od houslí na ledové klouzačce, tak jsem dostala nářez a housle pak prodali, ale bez odřeného futrálu, takže se mi nedostalo hudebního vzdělání. Zdravím, Irena. Děkuju za tuhle zprávu. Blbý je, že je středa, ve 2 hodiny bude naše ruleta dvojsmyslů, takže já se to potřebuju odprostit a potřebuju to číst tak, jak to je doopravdy jako myšleno. Každopádně gratuluju k jízdě na futrálu od houslí s kámošem na ledový klouzačce, to si myslím, že to je jako jedna z nejlepších vzpomínek na dětství, to je fantastický. Dáme si za chviličku Ellen Henderson a pak srdcovku na vaše přání. Tak dejte vědět.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

je skvělý z Hit Rádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Rádio, zlepši si náladu.

0: Temper City na Hit Radio Self-Aware, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je před námi poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. No a podle všeho to vypadá, že budeme asi možná končit v 70. letech. Stejně tak, jako jsme začínali.
2: Ahoj, hele, děkuji za tu první písničku, co si pustil. Hitovka pro dnešní den, hele, pro mě by to bylo, abych se vrátila zpátky do dětství a opravdu do raného dětství. Měla jsem bráchu a v té době jsem musela poslouchat, nebo poslouchala jsem Queenie, AC/DC. A samozřejmě jsem poslouchala taky hlavně Pink Floydy, protože brácha byl do nich úplně zapálený.
0: Hezky.
2: A teď mi tady běží v podcastu, nebo prostě běží mi tady pod tím od Pink Floydu Wish You Were Here. A sice je to dlouhá písnička, ale tu chvíli jsem si vzpomněla, že když si objednám tuhle písničku jako hitovku pro dnešní den, tak jestli budeš taky takovej ten moderátor, který řekne, hele, tyjo, tahle písnička je 6 minut dlouhá, to prostě nemůžeme pustit. A vzpomněla jsem přesně na ten film od Queenu, Bohemia Rhapsody, kde vlastně tu písničku, kterou chtěli nechat zahrát, tím říká, v žádném případě to celý pouštět nebudem, protože má prostě přes 6 nebo 7 minut, jak to bylo řečený. Ale vlastně vracím se i k těm hudebním nástrojům, tak ty kytary tady v té písničce od Pink Floydu jsou prostě neskutečný. Takže to zkusím. Pustíš mi? Dík, čau.
0: Díky, nepustím. Nepustím, protože je to 6-7 minut dlouhý, to je strašný, to se nedá v rádiu pouštět. Takže to dělat nebudeme, dáme si něco jiného. A nebo ne? Rok 75? Co? Srdcovka? So you think you could tell. To jsou srdcovky, já můžu všechno.

0: ty Pink Floydy Wish You Were Here nakonec dali. Zítra nás čekají opět další srdcovky ve 12 hodin, ale my nekončíme, my pokračujeme dál. To, že jsou srdcovky pro dnešek za náma, neznamená, že končí celý den. Naopak, mám tady připravený další skvělý hity. Ještě do 13. stihneme například tady Damiano David nebo Purple Disco Machine. Hned po 13. hodině tak pro vás mám Linkin Park, bude Taylor Swift a dáme si taky Fugees, Kill Me Softly. Takže to bude super den, super odpoledne, tak jsem rád, že ho trávíte s Hitrádiem a taky s Jirkou Pelnářem.
1: Hitrádio. Hitrádio.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Týpek se narodil se zlomeným srdcem a tak o tom naspíval tuhle píseň. Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, ke které se prý vrací. Dobrá zpráva. 12.58, poslední hit mezi 12 a 13 je za námi a my jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší nehoda vás blokuje na Barandovském mostě před vjezdem do Dobřížské ulice. Zdržení je krátké, spíše nárazové a platí to také pro část Pražského okruhu před Cholupickým tunelem. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
6: Více na e-shopu benezelenina.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin. Dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Raňková. Kandidáti na senátory i místní zastupitele mají do 14. hodiny ještě poslední šanci oznámit odstoupení z volebního klání. Ve stejné zákonné lhůtě by mohli být také odvoláni. Dnes končí i možnost osobně žádat o voličský průkaz, který umožní hlasovat v senátních volbách mimo místo trvalého pobytu. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny 14 senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany klesá. Ústavní soud zároveň varoval před dalším snižováním ochrany. Soudkyně Dita Řepková.
8: Vláda si musí být vědomá těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o skutečně důsledku negativním vysokého hluku právě na nejen životní prostředí, ale i na lidské zdraví. To znamená, že vláda, doufáme, že nebude přistupovat k dalšímu rozvolňování, případně bude muset velmi zvážit a velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu mohla přistoupit nebo přistoupila.
1: Soud nebyl v rozhodování jednotný, dva soudci zaujali odlišné stanovisko. Bulharsko ukončilo pátrání po posádce z obchodní lodi, která se v úterý potopila po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Podle bulharských médií záchranáři nikoho z námořníků nenašli. Teď se podíváme k nám. Praha eviduje za září 20 nových nákaz žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku pak v metropoli onemocnilo 342 lidí, z toho bylo 72 dětí. Podle pražských hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci. A situace se i přes výkyv v uplynulém měsíci sklidňuje.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Odpoledne se zcela vyjasní v Praze a okolí, pak čekáme jasnou, skoro jasnou oblohu. Maximální teploty kolem 19 až 21 stupňů a slabý vítr k tomu.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, jedna hodina po obědě je aktuální čas, doufám, že jste si dneska dali něco dobrého. Pokud se vám už nechce pracovat, buďte v klidu, je to naprosto normální, ale vy to zvládnete, vydržíte to. Lidské tělo dokáže opravdu neuvěřitelné věci, jo? Já jsem se třeba dneska dočet, že ženské tělo je během života schopné porodit 30 dětí. 30 dětí. To je dost. Co? Ženy. Myslíte si, že to je jako reálný? Kolik maximálně dětí byste jako chtěli mít? Klidně dejte vědět na WhatsApp Hit Radio. A tady jsou Linkin Park.

je taky krásná srdcovka. Tak se ještě jednou vracíme zpátky dnes do času 12 hodin až 12.30, kdy byly srdcovky na Hit Rádiu. Tohle nás baví, baví nás to v jakékoliv roční období. Ačkoliv máme teď momentálně podzim už v plném proudu, jo? Mám tady informaci, která by vám mohla dopomoct k tomu nebýt na podzim single. Dámy, dotaz na vás. Líbí se vám, když má chlap vousy? A nebo je pro vás lepší, když má tvářičky hladké jako dětská prdelka? Ptám se, protože je tady nový průzkum, že 6 z 10 chlapů se holí anebo si nechává vousy jen podle toho, jestli se tak líbí své partnerce. A nebo pokud chce někoho zbalit. A ten druhý průzkum má ještě druhou stranu mince a tvrdí, že ženy v Česku se zase vrací k vousáčům a dokonce prý ženy, které hledají vážný a dlouhodobý vztah, tak jdou po chlapech s plnovousem a pokud jim jde spíše o románek bez budoucnosti, tak hledají kluka nebo chlapa, co má jenom strniště. Zajímavý. Takhle, snad je to informace, která vám teď na podzim pomůže nebýt single. Každopádně blíží se listopad, taky Movember a tady ty statistiky hovoří naprosto jasně. Jo, tady je to jednoduchý. Pokud jste single a chcete i single zůstat, nechte si narůst knír. Pokud jste v dlouhodobém vztahu, nechte si narůst knír, protože knírek prověří, na jak pevných základech váš vztah stojí. Tolik k kníru a k Movembru. My si dáme tak jednu takovou hezkou, zamilovanou listopadovou. Aneta Langerová, Srdcotepec. Zkus se

0: let me down slowly.
1: Alex Benjamin na Hitrádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chvíličkou jsem tady mluvil o tom, jak ženy si vybírají muže podle vousů. A mám tady ještě jako jednu zajímavost, ta je teda pro ty mladší generace, generace Z, tedy Gen Z, tak má nový trend. Nepoužívají voňavky a před rande se nesprchují. Říkají tomu pheromone maxing. Je to jasný? My prostě vyhneme. To jinak nejde. Prostě konec. Bože. Tak si dáme na Hit Radio další hity za chviličku. Snap, Hozier, Lady Gaga taky.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: S novým plotem od firmy Ploty Dobrý jsou vaši miláčci v bezpečí. Plotydobrý.cz.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
6: Takhle, stálo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnu jsem si auto.
5: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
6: -3.
5: -3 a neparkuješ vedle mě.
6: No bylo tam, jaký máš auto?
5: Černý auto.
6: Tak to bylo?
5: Fakt?
6: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš zase.
5: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis prostě od Marka Ztracenýho a já mám podepsaný auto, tím autem teďka.
6: Podepsal jsem ti to blatníkem.

Hozier na Hit Radio s Hitem Too Sweet, je 13 hodin 39 minut. O víkendu se nám vrací fotbalová liga. Reprepauza je za náma. Nakonec máme teda skoro ze 4 zápasů 2-10, ale dali jsme gol ve Wembley. Sice ho připsali Anglii, to je pravda, ale byl ukázkovej. Chudák náš kapitán, tenhle vlastňák si bude pamatovat podle mě dlouho. Ale i to je fotbal. Já vím, dostali jsme 10 gólů, dohromady jsme nic moc nevyhráli, ale je zajímavý sledovat vývoj týmu. A to ještě musím ukázat na jednu jako zásadní věc. A to, že náš trenér tak měl nakonec k dispozici z těch původních 26 hráčů, co si vybral a nominoval, včera jenom 14. Jenom 14 ze 26. No, pak je to těžký. Pak je to těžký. Ale musím jako říct, že ty 4 zápasy jsme odehráli s hlavou nahoře a se ctí. Tak uvidíme, co bude v listopadu. To hrajeme doma se Španělskem. Přivítáme u nás v Česku mistry světa i Evropy. Ono to uteče jako voda. Tak si dáme další hity, ať máme příjemnější den. Venku svítí sluníčko, je krásně a vy posloucháte Hit Radio.

Další legendární hit na Hitrádiu Snap, Rhythm is a Dancer. Posloucháte Hitrádio ve 2:45. Za 15 minut nás čekají nejnovější zprávy a po zprávách, protože je středa, tak je naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Pokud jste ji s náma nikdy nehráli, tak v rychlosti připomínám pravidla. Je to vlastně jednoduchý. Budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a ještě na nějakém místě. Ve 2 hodiny se teprve dozvíme, které místo to je. A vaším úkolem bude akorát, abyste popustili úzdu vaší fantazii a prostě napsali mi na 777-937-777 nebo poslali hlasovkou první věc, co vás napadne. Jo? Zkoušíme, kam až sahá dvojsmysl v Česku, v češtině a především, kam až sahá hranice našeho českého humoru. Zatím tak jsme ještě nepřekročili. Máme k tomu občas blízko, to je pravda, někde je to velmi tenký let, ale ještě se nám to, troufnu si říct, nepodařilo. Takže těším se moc. Jako každou středu, ruleta dvojsmyslů po 14. hodině. No a možná bychom to mohli dneska udělat trošku zajímavější a tím, že teď posloucháte Hitrádio, tak bych vám mohl dát něco navíc a můžu třeba za minutku, jakmile tady udělám jednu fotku a pustnu to tam, tak můžu dát k sobě na Instagram do storíčka, to znamená Instagram Jirka Pelnář, téma dnešní rulety a už tam můžete dopředu začít psát, co vás napadne, jo? Budete to vědět dřív než ostatní, co teď neposlouchají, se to dozví až ve 2 hodiny odpoledne. Tak buďte s námi. No a do 14. hodiny zitu například Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, píseň, kterou naspívala, když jí bylo 13 let, a taky Justin Timberlake. Tak buďte s námi.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna se ptá, měl jsi mě vůbec rád? No jestli měl rád, tak to už se nedoví, ale my se dovíme, co vláda bude dělat se suchem, protože po volebním víkendu opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám je řekne v nejnovějších zprávách ve 14 hodin tady na Hitrádiu, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátké dílčí kolony hlásíte na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Ořechu a v opačném směru na úrovni Jesenice. V centru popojíždíte v okolí Tančícího domu a muzea. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
9: Více na e-shopu benezelenina.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na zajištění letošních voleb se podílí v Česku tisíce lidí. Část z nich má na starosti také sčítání hlasů a zpracování výsledků. Kolik se jich letos do této práce zapojí, řekne za statistiky Jan Cízlar.
11: Za Český statistický úřad se na volbách bude podílet téměř 2,5 tisíce interních i externích zaměstnanců na 389 přebíracích místech a v ústředí úřadu. Samotnému zpracování výsledku voleb stejně jako vždy předcházejí funkční i zátěžové zkoušky systému zpracování. V České republice je zhruba 14,5 tisíce volebních okrsků, ve kterých se budou konat komunální volby.
1: A v 5 tisících proběhnou zároveň i volby do Senátu. No a po volebním víkendu, tedy v pondělí, opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Jihočeský kraj kvůli tomu včera vyhlásil stav sucha. Nobelovu cenu za chemii dnes získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soei za výzkum zrcadlové chemie. Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie. Jde o stav, kdy se skupina objektů nebo molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě. Teď se ještě podíváme k nám. Od této neděle nás čeká delší výluka tramvají. Nepojedou v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada. Důvodem je modernizace trati. Omezení se dotkne 9 denních a nočních linek tramvají a také autobusů. Zavedeny budou tramvajové linky 30 a 37 a také náhradní autobusová doprava. Detaily na dpp.cz.
10: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Odpoledne postupné vyjasňování, k večeru jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty se dnes budou dostávat na 19 až 21 stupňů. Fouká slabý vítr.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve středu odpoledne posloucháte Hit Radio. Lucie, děkujeme moc za zprávy. Tady zase Nobelova cena za klíčový, nebo objev, co je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, největší záhady chemie, a to vůbec, to je úplně...
1: No, tak Nobelova cena je něco, co ty nikdy nezískáš, samozřejmě, to víme.
0: Ale pozor, můžeme tady na Hit Radio udělovat Nobelovku za dvojsmysl, protože je středa, za chviličku začíná ruleta dvojsmyslu, tak jsem zvědavej, jak dneska naše mozkové buňky budou nebo nebudou fungovat.
10: Hit

0: Simple Plan, Welcome to my life, tedy vítejte v mém životě a já vás vítám v mém světě. A v mém světě je spousta prostoru pro naprosto stupidní humor, blbý forky a především dvojsmysly. Ve středu ve 2 odpoledne na Hit Rádiu, vždycky tady v mém vysílání, tak oslavujeme český jazyk, protože to je nádherný jazyk a my máme kouzlo právě dvojsmyslů. A ve středu odpoledne nám ruleta vždycky vytočí nějaké zadání, které pro dnešní den zní takto.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A při volbách, nebo ve volební místnosti, když jdete volit, prostě volby, volby budou teď za pár dní, tak co může zaznít v ložnici a při volbách? 777-937-777. Dominik, já nevím, jak ten Dominik to dělá, ale vždycky napíše hned jako první. Tak Dominik píše, strč to tam. Jasně. To je první věc. Co napadne vás? Vidím, že jsem si vybrala dobře. Hezky, to už asi jako po volbách taky. Dobrý. Pánové, po jednom, prosím. David z Brna. Výborně, Davide. Kdy jsi to použil naposled, tuhle větu? Druhé kolo, to mě baví. Druhé kolo je skvělý. Tak pojďte psát. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Co může zaznít v ložnici a při volbách? Dejte vědět.

In my head na Hit Radio a Rehab je 14 hodin 13 minut. Posloucháte středeční roletu dvojsmyslů. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio. 777-937-777 je teď opravdu číslo, které je v Česku momentálně nejzaplavenější dvojsmyslama. A dnes na téma, co může zaznít v ložnici a při volbách, jo? A tohle je taky hezký. Je to těžký teda vybírat, něco musím cenzurovat, jasně. I dnes hrajeme o limitovanou edici hry Člověče nezlob se od Hit Radia. Je to limitovaná edice přímo jako Hit Radiovská edice. Tak vyberu potom na závěr ten nejlepší a pošlu vám to. Tak pojďme na to. Tak co mi tady píšete? Takže třeba, až si vyberete, koho chcete, udělejte u něj křížek. A můžu i víc najednou. Zdravím Lenku, dobře. Další. Tohle je mimochodem nejčastější zpráva. Občanku máš? A je to chytrý, jo, to doporučuju obecně do života, vždycky, jo, tohle je zásadní otázka. Další to je taky pěkný, tak zas za 4 roky. Zdravíme dlouhodobé manželství, tady jeden ze života, nevím, kterýho z těch pindíků si mám vybrat. Pane bože, to jsem si měl přečíst dřív, no. Tak další, jasně, strč to tam pořádně, hlavně neolizuj. Co? Jo, takhle. Dlouho nebyl u voleb, asi nebo nevím. Další. A vaše jméno? Hlavně to tam správně vložte. Výborně. Jeden po druhém, netlačte se na jednou. Taky dobrý. A pozor, tady mi píše dokonce někdo, kdo je pravidelně v komisi. Petra zdraví a přesně tak, nejčastější obálka. Ano, Peťo, teď to čtu. Peťa rovnou píše. Peťa říká, a mám to olíznout? Jsem v komisi a vždy se ptají, zda mají olíznout oválku a zalepit. Tak jim vždy odpovím, ať klidně lížou. Ale že tam není lepidlo, takže tohle je krásný. Ano, prosím vás, až budete voleb, vzpomeňte si na ruletu dvojsmyslů na Hit Radio, vzpomeňte si na mě a vzpomeňte si právě na tuto větu. A je úplně jedno, jestli budete v komisi, anebo budete před tou komisí a zkuste u toho udržet vážnou tvář. Co může zaznít při volbách a v ložnici? Pište 777 937 777.

Jelena Magdalena. Posloucháte Hit Radio a myslím si, že letošní volby budou opravdu nezapomenutelné pro vás, pokud posloucháte dneska Hit Radio a jste součástí naší rulety dvojsmyslů, protože to, co se odehrává jako u voleb, tak to se vlastně může odehrávat i u vás v ložnici. Alespoň podle naší rulety dvojsmyslů. Pojďme ještě na pár vašich zpráv, než vyhlásím to nejlepší. Libor třeba píše, to je taky hezký. Pro dnešek zavřeno. Ano, vy to vlastně jako může zaznít v ložnici i u voleb. Tohle je teda strašný. Koukám, že jsi poslední z rodiny. Už tu byl i taťka s bráchou. Haha. Blbý. Další Kamil. Protože budou komunální i senátní, tak navrhuju tak. A teď jsem to strčil vedle. Výborně. Kristýna Sustí píše, no, tak to máme konečně za sebou. Taky dobrý. Verča, tak ta dokonce popisuje tady své poprvé. U voleb teda. Nikdy nezapomenu na své první volby. Po dotazu, jak mám postupovat, mi bylo řečeno, nemačkej, neolizuj a strč to pak dovnitř. Červenám se ještě teď, když si na to vzpomenu. Výborně, já myslím, že se červenat budete úplně všichni letos u voleb. A to nejlepší, co tady mám, tak to poslala Martina a píše, ne, dva na jednou tam opravdu být nemůžete. Ty uchylačko! Vy jste někdy tak hezky zvrhlí, já vás božňuju. Díky za to, že jste součástí rulety dvojsmyslů. Příští týden ve středu pokračujeme zase a já tady za ty dva najednou posílám speciální edici Člověče, nezlob se. To se vlastně hodí pro toho druhýho.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Welshly Arms hit Legendary, co určitě bude legendární příští rok, tak to bude koncert Robbieho Williamse, který se vrací zpátky do České republiky. Pokud jste na něm nikdy nebyli, tak doporučuju, protože stojí to za to. Byl jsem jen jednou jedinkrát v životě a pamatuju si to do dneška. Fakt jako super. Než ten koncert ale bude, tak to se ještě nějaký ten pátek počkáme, tak si dáme Robbieho Williamse i tady u nás na Hit Rádiu už za chviličku. Na co ale tak dlouho čekat nemusíte, tak to je naše odpolední show. Dneska v 15 hodin opět tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Krásné odpoledne všem do Prahy i okolí a ať už zrovna sedáte za volant, nebo naopak se chystáte do práce, hlavně ať to uteče. A věřím, že spolu to zvládneme. Čekají nás ty nejlepší songy, čekají nás nepoužitelní oskvělé výhry a k tomu samozřejmě spousta legrace. Tak se na vás budu těšit, odpolední show startuje za chvíli.
3: Zlepši si náladu.

0: To, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite, Classic nebo Kuřecí za 24,90.

0: tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pokud vyjíždíte z Prahy po D1, připravte se na komplikace. Na úrovni Velkých Popovic kolona v těchto chvílích má několik kilometrů a zdržení v ní je zhruba 10 minut. Popojíždíte také Pražským okruhem na úrovni Jesenice v obou směrech a kratší zdržení vás čeká na Barandáku dál do Dobříšské ulice. Vaše dopravní info nám volejte dál na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Hygienici opět kontrolovali školní jídelny ve Středočeském kraji. Navštívili zhruba 130 míst, kde se školáci stravují. Nedostatky zjistili v 31 případech a uložili pokuty za 40 000 korun. Mezi nejčastější závady patřilo nedovolené zamrazování nebo nedodržení data spotřeby. Namátkou měřili také množství soli v polévkách. Ve většině případů byly přesolené. V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta, včetně kolonád, povrchu a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro děti místa ke hraní, včetně prolézaček. Práce skončily zhruba po roce, a to tento týden. Ministerstvo školství hledá ředitele Národní technické knihovny. Přihlášky mohou uchazeči posílat do 9. listopadu. Výběrová komise poté sestaví přehled úspěšných uchazečů a o výběru nového ředitele rozhodne ministr školství. Může i nikoho nevybrat.
1: City Extra.
3: 28. design blok je tady. Největší přehlídka designu a módy ve střední Evropě začíná. Centrem dění je Veletržní palác. Akce budou probíhat i na dalších výjimečných pražských místech. Tématem je světlo. Doplňuje ředitelka akce Jana Zielinsky.
4: Máme celou řadu doprovodných programů a výstav, které tematizují světlo, a prezentujeme také školy, mladé talenty, a je to samozřejmě o setkávání, kdy chceme ukázat, že design není jenom o propojení průmyslu a kreativity, ale také o tom, jak každý den ovlivňuje náš život, jak je důležitou složkou, kterou si třeba častokrát ani neuvědomujeme.
3: Podrobný program všech akcí a výstav najdeme na webu designblog.cz. Dnešní odpoledne zůstane slunečné, většinou jasné, skoro jasné, vítr pouze mírný a teploty se budou dostávat na 21 stupňů.
1: Hit Radio City.
5: Hezké odpoledne, minuta po 15. hodině s vámi dnes výjimečně Kateřina Pechová a jako vždycky ty nejlepší hity, teď Dan Bárta.

Shakira a Burna Boy, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. Tak už nám ho zase zničili, tak už ho tam nedáme. Ano, tohle přesně se teď prosím vás stane u tančícího domu. Asi znáte ten plácek, kde si vždycky turisti fotí tančící dům a tramvaje, jak projíždějí, že jo. Je to hezký plácek, takový malý parčík. No a dokonce se tam obnovila tráva za 200 tisíc korun, jo, aby to byl hezký trávník. No jo, jenomže když na to denně dupou desítky, stovky, tisíce lidí, tak ta tráva to nevydrží, že jo. Takže trávník už tam opět není. A už se tam vracet nebude. Místo toho tam část vydláždí. Jako tráva za mě asi lepší, ale pokud to nepřežije, tak to nemá smysl, že jo? Takže ano, tady tenhle ten plácek bude částečně vydlážděný, aby se tam turistům líp chodilo a mohli si tam líp fotit tančící dům. Tak já jenom doufám, že to bude bavit i další a další generace, aby jsme o tu trávu nepřišli zbytečně. Jak říká Dua Lipa, OK, dáme si Dua Lipu a taky Houdiniho, jdeme na to.

0: Mars s námi na Hitradio City. Přeju vám krásné odpoledne. Čtvrt na čtyři, doufám, že právě míříte. Míříte ideálně ven, protože dneska je ještě nádherně. Jo, babí léto stále drží. Drží se zuby nechty, ale odejde. Je to tak a dokonce se údajně ochladí víc, než jsme čekali. To jsme trošku čekali, že se to zase zhorší, ta předpověď, jo. Každopádně třeba pátek, tam už to má být jako extrém ve stylu, že dokonce přijde sníh. Ale nebojte, jenom na horách, jo. V nížinách zatím údajně jsme v pohodě, takže bychom se neměli v sobotu probudit do zasněžený Prahy. Naopak, pokud máte rádi sníh, tak možná dobrý plán vyrazit konečně na kopce na úplně první sněhový vločky, nebo druhý přibližně. Jo, to jenom, kdybyste přemýšleli, co ještě s víkendem. No a co s odpolednem, to je jasný, buďte s námi a poslouchejte ty nejlepší hity. Za chvíli Linkin Park nebo Sia.
1: Auto na celý týden s plnou nádrží? Tak buď nepoužitelný. Každý den v půl páté ti dáme 10 otázek. Na všechny odpovíš špatně. A stopky tě nesmí porazit. Vyhraj auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia a bojuj. Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hitradio City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Já, nový plot mám. Chcete taky nový plot? Plotydobrý.cz. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Linkin Park s námi na Hit Radio City. Krásné odpoledne. A teď, dámy, hlavně dámy, naprosto zásadní otázka. Dokážete si představit, že rodíte 30krát? 30krát! Prosím vás, neptám se jen tak, ale podle vědců údajně je ženské tělo během života schopno porodit celkem 30krát. To je šílený. To je strašné číslo. 30krát. Já jenom, jestli vy, co máte děti, jo, tak si to představte. Že by to bylo 30krát. To je strašně moc. Já si myslím, že tohle fakt, jako, moje mamka má třeba 4 děti. A myslím si, že to úplně bohatě stačí. Ještě si mezi tím musela dát velkou pauzu. Jo, jako, hele, podle mě tohle fakt je moc. Nevím, kdo to dělal. Myslím, že to byl muž teda. Jo, to určitě. Určitě to byl muž. A řekl, že 30krát. No tak možná je na čase zjistit, jak to udělat, aby mohli rodit muži. Co? No, můžeme to klidně vzít 1:30, 15:15, to vyšlo. Dámy a pánové, do uší právě teď činasky.

0: a její Beautiful Trauma. Posloucháte Hit Radio City. No pozor, pozor, protože kdo si chce vyhrát auto na týden s plnou nádrží od Lenner Motors, ten by měl být ready. Ideálně už postupně vypínejte mozky, jo, protože právě v nepoužitelných máte možnost tenhle týden vyhrát tuhle fantastickou jízdu. Jo, a je to na vás. Vyladěný Hyundai Tucson, taky komfortní MG HS nebo designový Peugeot 3008 čekají na jednoho z vás. Je to tak, stačí se nahodit do opravdu hodně nepoužitelného módu, být samozřejmě nejrychlejší a pak si jenom užít týden za volantem naplno, protože Lenner Motors to je jistota, která vás nenechá ve štychu. Takže doufám, že jste ready, protože dneska v 16.30 jdeme na to.
1: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lenner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.
2: Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gangsta.

2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě.

0: Tohle jsou Nickelback v éteru Hit Rádia City těsně před 16. Za chvilku Imagine Dragons nebo Eva Farná, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. D1, 12. kilometr směrem na Brno, tady došlo k požáru vozidla a zablokovaný je kvůli tomu jeden jízdní pruh, proto počítejte s kolonou, která se tvoří už od sjezdu z Pražského okruhu, nabíráte zpoždění kolem 15 minut. Silnější provoz stále zůstává také na Štěrbolovské spojce od Černáku, nebo pak na Barandáku a v Dobříšské ulici směrem na Smíchov. Zdržení přerušované koloně od Jesenice a po Ořech směrem k letišti je kolem 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vysoké Tatry z Prahy za hodinu a za tisícovku. Letecký dopravce Wizz Air zahájí 25. října pravidelnou přímou linku mezi metropolí a slovenským Popradem. Let potrvá zhruba hodinu a spoj bude v provozu vždy ve čtvrtek, sobotu a neděli. O vánočních a novoročních svátcích chce dopravce kapacitu posílit. Salmonelóza v újezdu nad Lesy dál zaměstnává hygieniky. Počet evidovaných nemocných stoupl na 485. Nejde ale o nové případy. Číslo narostlo hlavně kvůli zpětnému dohledávání nakažených. Doplní mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
4: V nemocniční péči v současnosti podle našich informací zůstává 5 pacientů. Epidemiologické šetření stále pokračuje. Jeho cílem je celou událost detailně zmapovat a nastavit opatření, která zabrání dalšímu šíření nebo opakování podobné situace.
3: Laboratorně potvrzených je zatím 272 případů a celkem byla kvůli nákaze hospitalizována stovka lidí. Čeští fotbalisté v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Nadále vedou Španělé.
2: City Extra.
3: Rády překonávají překážky, šplhají na skály nebo se potápí do hlubokých vod. Želvy. Právě o nich se v neděli dozvíme více v Zoo Praha. Její mluvčí Filip Mašek.
5: Přichystali jsme tady totiž tradiční den chovatelů želv. Lidé se budou moci vedle přednášek ve vzdělávacím centru zúčastnit také speciálních krmení a setkání u našich želv. Osobně doporučím třeba v 11 hodin krmení tajuplné želvy kožnatky chrupavčité v indonéské džungli nebo ve 13 hodin setkání v pavilonu velkých želv.
3: Program ve vzdělávacím centru začne v neděli v 10 dopoledne a více je na webu zoopraha.cz. Dnes ještě zůstala obloha v odpoledních hodinách většinou jasná, skoro jasná. Čeká nás ale už zítra více mraku, ráno ojedněle mlhy, teploty kolem 8 stupňů. Zítra tedy většinou oblačný zatažený den, přidají se přehánky, občasný déšť, teploty kolem 21 stupňů a odpoledne se rozfouká čerstvý, chladnější vítr.
2: Hit Radio City.
6: Krásné odpoledne, 3 minuty po 4. hodině. Doufám, že máte hezkou středu a k tomu je tady Eva Farná.

Imagine Dragons s námi na Hit Radio City. Krásné odpoledne. Mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Takhle. Dobrá je, že Praha 4 předá zítra nově dokončenou část koupaliště Lhotka. Ta špatná je, že od zítřka bude v Praze jenom 12 stupňů. Jo. Je to takový ten klasický pražský timing, prostě je to tam teda krásný, jo, moderní, voda čistá, až na ty teploty k tomu, no. Jako místo plavek si tak můžete zítra na Lhotku vzít spíš třeba neopren, jo, případně i něco teplejšího, pokud máte třeba neopren s kožíškem, to by se do zítřejších teplot velmi hodilo, ale jinak je to skvělý, jo, ano, někdo tam nahoře má velký smysl pro ironii, ale tak třeba se vykoupeme příští rok.

Umbrella, to budeme brzo potřebovat. Rihanna s námi v éteru Hit Radio City. Ale jeden z vás ji možná potřebovat nebude. Jeden z vás totiž vyhraje auto na týden s plnou nádrží od Lenner Motors. Ano, v nepoužitelných tento týden. Pokud si tak chcete zahrát o tuhle skvělou výhru, tak víte, co máte dělat. Vemte telefony, pište na 777 937 777, jsem nepoužitelný. Takhle jednoduchý to je. No a jednoho z vás čeká 10 otázek, 10 špatných odpovědí v co nejkratším čase a jeden z vás na konci týdne získá právě auto na týden pěkně s naplněnou nádrží. Tak na nic nečekejte, pište, za chvíli jdem na to. Čekání nám zpříjemní Katy Perry nebo Pokáč.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: se podíváš.
1: Pokáč a solitér v éteru Hit Rádia City a je to tu. Jediná soutěž, kde nemusíte vědět vůbec nic.
2: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Další kolo nepoužitelných. Ve hře navíc auto na týden s plnou nádrží od Lenner Motors. A dnešním nepoužitelným je Láďa. Láďo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
3: Jo, dobrý.
1: Dobře, to bylo stručné. Jsi v práci a jsi nepoužitelný?
3: Ano.
1: No dobře, tak uvidíme, jak moc. Čeká tě 10 otázek, 10 špatných odpovědí. Nesmíš odpovědět dvakrát stejně. Všechno jasný?
3: Ano.
1: No tak jdeme na to. Tak Láďo, spouštím stopky právě teď. Co je dneska za den?
3: Pátek.
1: Doplň trojici, spojka, brzda.
3: To.
1: Jakou barvu má jahoda?
3: Zelenou.
1: V jakém městě je rozhledna Petřín?
3: Brně.
1: Jaké zvíře sežralo karkulku?
3: Pes.
1: Jak zní motorová pila?
3: Tutu.
1: Kolik nohou má pes?
3: Tři.
1: Jak dělá kukačka?
3: Half.
1: Doplň text, já chci tančit zimou i?
3: Zimám.
1: Kolik máš uší?
3: Jedno.
1: Láďo, super, jaký máš pocity?
3: Výborný.
1: Jako takhle, musím říct, cením, jo, odpovídal si poměrně jako jistě, některé odpovědi mě i maličko rozhodili, zdravíme do Brna na Petřín samozřejmě, jo, můžeš tam vyrazit někdy podívat, ten pes, co sežral karkulku, tak doufám, že ji vrátil, a jinak teda, jaký myslíš, že máš čas?
3: Jako teďka, nebo?
1: Teďka, no.
3: No moc ne.
1: Hele, nejrychlejší čas pondělní 33 vteřin, jo. Tak bohužel na toto nestačí, měl si 39.
3: Jo.
1: Ale budu držet pěstí někdy příště, jo.
3: Dobře.
1: Měj se hezky, ahoj.
3: Tak jo, děkuju a nashle.
1: Tam bylo hodně zvuku, každopádně Láďa byl skvělej. Na vítězství to nestačí, stále vede naše pondělní soutěžící, takže dámy a pánové, stále máte šanci porazit. Ještě zítra a pozítří.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lenner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec. Nepoužitelní z Hit Rádia City.

a Stronger práve zač na Hit Radio City a co vyrazit na výlet. Pozor, pozor, mám pro vás tip, dámy a pánové, pokud byste si chtěli vyhrát dvě noci ve Flachau pro dvě osoby v krásném dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, včetně pěkně ski pasů na dva dny, no jasně, včetně lyžovačky, že jo, tak stačí zajít na náš web hitradiocity.cz ve složce podcasty, najdete skvělý podcast o Salzburgsku. Ano, budeme společně poznávat Salzburgsko a nalákáme vás, abyste tam vyrazili na zimu, protože je to skvělý. A jak vyhrát? Úplně jednoduchý, jo? Do formuláře na našem webu napíšete, jak se jmenuje slavný rodák z Flachau, po kterém je pojmenovaná zdejší závodní sjezdovka. Malý tip v tom podcastu. To zazní. Ano, takže odpověď je přímo tam. Stačí to jenom najít a potom napsat, jo? A už v pátek vyhlásíme vítěze. Tak držím pěsti. Do uši už za chvilku třeba No Name, Taylor Swift nebo Bibi Rexa.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
0: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio City těsně před 17. hodinou. Za chvilku Miley Cyrus nebo John Legend, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Opatrně v ulici u Rustonky v křížení s Rohanským nábřežím bourala tady dvě osobní auta, blokují jeden pruh. Zdržení by mělo být kolem 5 až 10 minut. Popojíždět budete také v Jeremenkově ulici směrem k Modřanské, kde došlo ke kolizi osobáku s cyklistou. A komplikace jste nám hlásili také na Vinohradech v Benešovské, kde bourala dvě osobní auta. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz. Chytrý jak rádio.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
1: Více na e-shopu benezelenina.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Začala stavba prodloužení tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory. Naváže na úsek z Modřan na Libuše, který dopravní podnik zprovoznil na konci května 2023. Součástí prací budou přeložky vodovodních přivaděčů z úpravny vody Želivka. Tramvaje mají na Nové Dvory začít jezdit na konci roku 2028. Děti z Klokánku na Praze 8 se stěhují z objektů školy v Chabařovické ulici do nových bytů. Staré prostory už nevyhovují. Nově budou ve dvou domech. Zvýší se tím kapacita Klokánku o jeden byt, tedy o 4 místa. Stěhovat by se měly začátkem příštího roku. Kapacity Klokánku v celé zemi ale dál zůstávají nedostatečné. V pondělí opět zasedne Národní koalice pro boj se suchem. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš. Učinil tak den po zprávě, že vodní nádrž Husinec na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Jeho český kraj včera vyhlásil stav sucha. Ester Ledecká mění trenérský tým i značku lyží. V nadcházející sezóně ji budou trénovat Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gerd Grasser.
4: My vlastně spolu spolupracujeme od jara, ale ta hlavní spolupráce přišla teď v Chile, protože jsme měli intenzivní kemp v Chile, kde jsme spolu strávili hodně času a řekla bych, že i v dost jako skvělých podmínkách v tom, že jsme třeba spolu i šérovali jeden apartmán, takže to byl takový jako i team building dost. Musím říct, že jsem byla až překvapená, jak strašně jsme se sedli, celý tým.
3: Snowboardovým koučem zůstal Američan Justin Reiter, trojnásobná olympijská šampionka. Pionka bude nově jezdit na lyžích značky Head. Dnešní odpoledne zůstalo většinou jasné, skoro jasné, čeká nás polojasná noc, ráno se mohou tvořit mlhy, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, no a zítra odpoledne dorazí studená fronta, přinese čerstvý nárazový vítr, také více mraků, přehánky nebo slabý déšť, teploty by se měly ještě dostávat na 21 stupňů.
2: Hit Radio City.
5: Krásné odpoledne, 3 minuty po 5. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a hlavně ty nejlepší hity, teď jsou tu Rehab a Ina.

Legend v éteru Hit Radio City, krásné odpoledne vám všem. No už se blíží to, co je na tom ale pošmourném období, dnešek nepočítám, dneska je ještě hezky, co je ale jinak na tom pošmourném období nejhezčí? Světýlka. Už se to chystá, dámy a pánové, Signal Festival startuje za týden. A nebude to letos jenom o tlačenici na jednom místě, protože poprvé se ty obří světelné show rozjedou taky v Dejvicích. Jenom si to představte, jo. Jdete ze školy nebo z práce, v 7 večer se najednou baráky v Dejvicích začnou hýbat a měnit barvy. Trvá to už do půlnoci, hele, můžu říct, ideální na rande, jo, nebo rodinná procházka. Tam děti unavíte, jo, čerstvým vzduchem a navíc digitálním uměním. Budou jim z toho oči přecházet a potom usnou jako miminka. Na Signálu je navíc úplně nejlepší to, že i ten nejvíc posprejovan barák vypadá s laserem jako umění, jo. To je stejný jak se sněhem. Takže Signal Festival už za týden, těšíme se na světla. Let's go.

Krištofa, Dominika Láďa, Féteru, Hitrádia City. Krásné odpoledne a skvělé zprávy pro Prahu. Ano, dneska v 1:30 skončila éra nekonečného čekání na autobus v Novodvorské. O 1:30 tam totiž poklepali na základní kámen nové tramvajové trati mezi Libuší a Novými Dvory. Tenhle dnešní poklep na základní kámen byl pro Libuš důležitější než přistání na Měsíci. Jo, s přehledem. Je to přesně ten typ stavby, který rodinám na jihu Prahy vrátí 15 minut spánku navíc. A hele, pojďme si říct, že 15 minut spánku je dost. Jo. Doteď je o to obírali všechny ty ranní špičky, ale s tramvají to bude úplně pohodinda. Jo, to bude, jenom si to zkuste představit, protože zatím si to můžete jenom představit. Co si představovat nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvíli Kejtou a John nebo Lost Frequencies.

0: auto od Lehner Motors. Hyundai Tucson, MG HS nebo Peugeot 3008. Plná nádrž a týden jen pro tebe. Počkej na výzvu, dovolej se do rádia
1: a bojuj.
0: Nepoužitelný. Každý den v 16.30 na Hitradio City.
2: 10 let s vámi. Vyberte si z 800 nových nebo ojetých vozů a získejte partnera na každou vaši cestu. Lehner Motors, váš nejzkušenější spolujezdec.

Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: Argos.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Marek Ztracený taky s námi ve studiu. Ahoj Marku, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: No, řekni nám, jak se ti vstávalo, jak se ti k nám jelo, jaká byla cesta, co se ti stalo u nás v garáži.
5: Takhle, stávalo se mi krásně, těšil jsem se, pak jsem stál hodinu 20 v koloně, prostě příšerný, přijedu jsem do garáží a škrábnu jsem si auto.
4: V jakém patře parkuješ, prosím tě?
5: -3.
4: -3 a neparkuješ vedle mě.
5: No bylo tam, jaký máš auto?
4: Černý auto.
5: Tak to bylo?
4: Fakt?
5: Jo, vzal jsem mi to auto. Nemáš za co?
4: Já budu mít vlastně podpis, vem si, co by za to lidi dali za podpis, prostě budu Marka Ztracenýho. Já mám podepsaný auto, tím autem teďka.
5: Podepsal jsem to blatníkem.
3: Snídaní šampionů na

0: Los Frequencies právě teď v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne vám všem a pozor, protože o snídani se budeme starat my.
1: Hit Radio City vám veze brunch. Nechte si přivést do práce jídlo pro vás i vaše kolegy zdarma.
0: Je to zpátky, opět vám budem vozit brunche. A to pozor, budou to opět brunche společně s Globusem. Takže kdo si pamatuje, jsou narvaný k prasknutí. Je tam všechno pro milovníky sladkého, slaného. Prostě postaráme se o vás kompletně, aby ten den v práci byl najednou fantastický. A teď si představte, že vyhrajete svým kolegům brunch. Tak to už jste hvězda nám vždycky, to je jasný. Jakmile je nakrmíte, máte to v kapse. Takže dámy a pánové, jediný úkol, jednoduchá věc. Dojdete na náš web hitradiocity.cz a tam zaregistrujete sebe a svůj tým. Jo, takhle jednoduchý to je. Naopak si držte pěsti, protože ano, už příští týden budeme rozvážet první branče k vám do kanceláří. Já se na to moc těším. Tak si to nenechte ujít, ať potom nemáte zbytečně hlad. Jo? Tak jo.
2: Branče z hypermarkety Globus Praha Čakovice, Černý most, Zličín a Štěrboholy. Čerstvé pečivo, kvalitní uzeniny a další delikatesy. Globus. Tady se svět točí kolem vás.

0: David Guetta tedy Swims a Tones and I s námi na Hit Radio City. A zajímá mě, jestli si zaletíte do Tater, protože už žádných 7 hodin, ne, cesta do Tater se zrovna smrskla na dobu nedělního oběda, protože Wizz Air od 25. října nasazuje linku Praha-Poprad. Let trvá přesně hodinu. Což je skvělý, to se ani nestihnete pohádat při té cestě. To je jako velmi benefitní záležitost. V 10 dopoledne jste na ruzini, v 11 už si dáváte borovičku pod Tatrami. Hele, ideální záležitost. Bude se létat ve čtvrtek, v sobotu a v neděli, takže jako prodloužený víkend, pěkně v Tatrách. Skvělý, akorát prosím vás, bacha na medvědy. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše hity. Za chvilku douší třeba Majo Smith nebo Kaskáda.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: HRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V kolonách projíždíte Štěrboholskou spojku v obou směrech, ale také Baranďák a Dobřískou ulici. Zdržení je na Pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také v opačném směru na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a
0: šíříme
2: dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
3: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
7: Více na e-shopu benezelenina.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. V září to tak vidělo 42% lidí, v roce 2020 to bylo pouze 35%. Zároveň ubylo těch, kteří horní komoru parlamentu za pojistku demokracie nepovažují, s bezmála polovičním podílem je jich ale stále víc. Na českých školách začnou testy fyzické kondice dětí. Celostátní měření se během listopadu uskuteční na všech běžných základních a středních školách. Detaily popisuje za ministerstvo školství Ondřej Macura.
11: Žáci budou skákat do dálky z místa, dělat sedy lehy, běhat 4x10 metrů a absolvují také vytrvalostní člunkový běh. Středoškoláci místo běhu absolvují zhyby nebo výdrž bez hybu. Výsledky dostanou školy jako zpětnou vazbu a stát je využije při plánování podpory pohybu dětí.
10: Do testování se zapojí žáci třetích a sedmých ročníků základních a druhých ročníků středních škol. Jedná se o zhruba 300 tisíc dětí. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Na jednoho obyvatele připadlo 121 litrů, což je o čtvrtinu méně než před 20 lety. V Evropě ale dál zůstáváme rekordmany. V Česku se totiž vypije zhruba dvojnásobek unijního průměru a ten je necelých 70 litrů na osobu ročně. Nepál ukončil pátrání po obětech ničivých povodní z 26. srpna, přestože stále zůstává pohřešováno více než 5000 lidí. Rozhodnutí vlády vyvolalo mezi rodinami obětí smíšené reakce.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Do rána polojasno nebo skoro jasno a také mlhy, nejnižší teploty 10 až 5 stupňů, na Moravě ještě tepleji. V Čechách pod mrakem postupně přehánky nebo déšť, na Moravě a ve Slezsku zůstane ještě polojasno. Nejvyšší teploty na západě i severu 16 až 20, jinak kolem 22 a na jižní Moravě až 25 stupňů. Postupně se rozfouká čerstvý severozápadní vítr.
12: Severozápadní vítr je krutý, no nic, dámy a pánové, hezký večer, s vámi Kateřina Pechová a společně se opět vydáme na cestu časem do toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A přísahám, i dneska to bude velkolepý. Hned na začátek, tahle nádherná věc. Right, said Fred, don't talk, just kiss.

Skvělej song, co? Soul Sister, The Way to Your Heart, právě teď na Hit Radio. Hele, a takhle pojedem celý večer, jo? Úplně to nejlepší, co si dokážete představit. Z romantiky, přes totální pecky, co vás rozhýbou. Ať to má trošku dynamiku, jo? Ať to má nějaký rytmus. Tak jsem na vás zvědavá, jak moc si to užijete. Prosím vás, ještě než se pustíme do dalšího songu, důležitá informace. Česko je 9. nejlepší zemí k žití. 9. To je top 10, prosím vás. To je jako hodně dobrý. Určitě se v tom nějak odráží i cena piva, to musí, protože jinak nevím. Ale je to skvělý. Jo, tak připomeňte si to dneska, jo? Jenom si tak jako řekněte, ca, žiju v 9. nejlepší zemi světa. A to je jako hodně dobrý. No a tohle je teda taky hodně dobrý, no. To sice není z Česka, ale skvělý to je. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, právě

0: Jan Kalousek a Chodím ulicí. Posloucháte Hit Radio, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali i pro svůj středeční večer. Doufám, že si to užijete. Opět společně cestujeme časem a prostorem a objevujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Maria McKee, taky Black Eyed Peas a taky tahle legendární věc. Tak si to pořádně zaspívejte. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, už za chvíli.
1: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je prostě nádherný song. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. A prosím vás, troška motivace takhle při středě, jo. Máme nový světový rekord, a to v délce držení plenku. Jo, asi víte, takový to, jak že vám i vteřina připadá dlouhá, celé tělo napnutý, držíte. Tak prosím vás, nový ženský světový rekord je 5 hodin. Ne 5 minut, 5 hodin. A ještě ke všemu, ta paní, ona teda je šílená trošičku v tomhle, já jí sleduju občas, Donna Jean Wild, tak prosím vás, je 61 let. Mm-hmm, a právě držela 5 hodin plank. Jo, tak já jenom, dejte si ještě ty brambůrky, ale zítra fakt začnem, jo? Všichni společně. Tak dobře, možná ještě zítra si ty brambůrky dáme a začneme pozítří. Tak jo, tak platí k tomu. Macarena, Los del Rio, jdeme na to.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pocit si rádiem. Zlepši si náladu.

0: Sydney Youngblood, jste s Hitrádiem, přeju krásný večer. Doufám, že si užíváte víceméně poslední den babího léta, jo? Uvidíme, třeba bude ještě babí lehký podzim, necháme se překvapit, teď se nám to ale na pár dní rozhodně pokazí. My se tím ale nenecháme zkazit náladu, ne, my totiž máme, co? To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A za chvilku třeba tohle. A u tohohle se prostě vždycky musíte tvářit spokojně. Queenie, I Want It All, nebo Richard Miller, už za chvíli.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopí a jdi to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Wonderful Life a Black v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a k té romantice se to hodí, protože podzim je údajně nejdokonalejší období pro začátek vztahu. Pokud jste single, tak je vám to jasný, protože všichni prostě chceme někoho, s kým přežijeme podzim a zimu. No, je to tím, že jsme víc doma, a venku je tma, zima, jo, takže chcete s někým tuhle zimu a tmu sdílet, aby vám bylo teplo a aby tam bylo světlo. Jo, je to jasný. No, údajně taky díky tomu snižujeme tak podvědomě nároky. Pozor na to, jo, protože opatrně. V červnu ještě máme spoustu nároků a najednou padne první mlha, je tma v pět a najednou prostě všechny tyhle vaše přání a zábrany padají, jo. Takže ano, je skvělý mít nějaký ohřívač nohou. Otázkou je, jestli tímto ohřívačem nohou nutně nahradit hledání životní lásky, jo. Takže prosím vás, ano, hodně štěstí, ale opatrně.

Jamelia a Superstar, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásnou středu. A krásný večer. A ano, víc než polovina pracovního týdne je za námi, takže doufám, že i díky tomuhle máte dobrou náladu, jo? Díky tomu, že dneska bylo krásně a díky tomu, že posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia. A i za chvilku to bude stát za to. Hele, Guns N' Roses, jo? Taky DJ Bobo, nebo... Nelly Furtado, a to vaše uši rozhodně potěší, tak buďte s námi.

všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Relaxte s Hitradiem, za námi právě teď Guns N' Roses a Paradise City. A já bych vám chtěla říct, že herečka Jennifer Lawrence je normální královna. Jo, neříkám to opravdu jen tak, protože krom toho, že je vtipná, umí si dělat legraci ze sebe, tak ona teď totiž v jednom rozhovoru prohlásila: když jsem venku, myslím na svůj gauč. Ráda si sednu, najím se a pustím si televizi. Hollywoodská hvězda. A to je na tomto krásný, prosím vás. Takže pokud se těšíte nejvíc na to, že si doma sednete na gauč, najíte se a pustíte telku, je to naprosto v pořádku. Nemusíte mít neustále pocit, že musíte něco velkého dělat. Nemusíte. Pohleďte svůj gauč, pohleďte svoje najedené bříško a dejte si něco hezkého v telce. No, anebo si s námi užijte další fantastické hity, protože právě teď je tady Celine Dion. Tak jdem na to.

0: DJ Quicksilver Bellissima. Posloucháte Hit Radio, jsem ráda, že jste s námi. Doufám, že i vy se dobře bavíte v rámci tohohle našeho cestování časem, protože ano, opravdu putujeme časem a prostorem. Za chvíli nás čekají třeba Lunatic, ty znáte určitě všichni, jo, protože to je prostě legendární. Teď měli takový comebackový koncert, říkali, že jednou a dost, chápu, v tom úplně plném složení, to může být náročné. Dáme si Lunatic, dáme si Jennifer Lopez a dáme si taky Nazaret. Jo, Dream On, už za chvilku.
1: Nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
2: Hezký večer, je 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová a před námi další songy z 80., 90. a taky milénia.

Tohle je Sean Paul z Hit Radiem. Krásný večer vám přeju. Přáli byste si potkat žraloka? Takhle, tipuju, že asi ne. Případně dobře, pokud by vám někdo přísahal a měl v tom pravdu, že to je žralok, který nekouše. I tak bych mu nevěřila, prosím vás, opatrně. Ale teďkon je žralok na světě, který fascinuje mnohé, jo, protože ten žralok je prosím pěkně oranžovej. Není to proto, že by se koupal v oranžádě, jo, ani že by snědl příliš sírových křupek. Prosím vás, tenhle ten oranžový žralok se objevil v Kostarice. Má bílé oči ještě k tomu, což je kombinace, která podle vědců nebyla nikdy zdokumentovaná. A údajně za tímhle neobvyklým vzhledem stojí xantismus a částečný albinismus. Což je hustý, jo, že prostě i v té volné přírodě se to takhle děje, takže ano, teď víme, že i oranžový žralok existuje. Ale prosím vás, stejně se mu vyhněte. Jo, další hity k tomu Foreigner a I Want to Know What Love Is.

This is your night a Ember v éteru Hit Rádia. Přeju krásnou středu, krásný večer vám všem. Díky, že jste s námi i teď po 8 hodině. Doufám, že se máte hezky, jo? Že si užíváte to hlazení uší. Možná to zní trošku divně, ale v podstatě to tak je, jo? Protože si dáváme jenom to nejlepší. Projíždíme spolu 80, 90 a milénium a vybíráme všechny ty perličky. Čekají nás tak YouTube, One More Time a nebo Chris de Burgh. Ano, bude to stát za to, tak buďte s námi.

0: Škoda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

právě posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A pozor, pozor, protože tohle je velký. Poprvé se má destilovat whisky ve vesmíru. Jakože, cože? Ano, už za rok a půl, jo, tam se musí samozřejmě plánovat na trošku delší dobu, ale konečně nám ten vesmír k něčemu bude. Konečně se všechny ty miliardy, jo, z NASA a SpaceX využijí na něco, co si můžete reálně nalít do skleničky. Jo, a ideálně se u toho dívat na hvězdy, samozřejmě, ať to je kompletní ten zážitek, že jo. Jako, nedokážu si úplně představit tu cenovku na takovýhle whisky. Jo, ale tak když budou destilovat dostatečně, tak by se mohlo dostat na každého z nás, že jo? A potom bychom mohli okusit spousty vesmírných zákonů, jo? Třeba nedostatek gravitace, to možná z víkendu znáte taky. Další hity k tomu, tohle jsou Abraxas a Obyčejný svět.

0: Boys. Jste s Hitrádiem, krásný večer. A už se nám to blíží, za chvíli 9 hodin, to znamená, že se s vámi pomalu loučím, užijte si krásný zbytek středy, spolu se slyšíme opět zítra, přesně v 6 večer, budu se na vás moc těšit, no a za chvilku do uší další skvělý songy, hele, Eminem a Dido, Rednecks nebo Erasure. A tohle je krásný song, tak si ho užijte, mějte se krásně a ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chcemy dít i to, co ani nečekáme.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City.